0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Mami, mami, mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: DJ Peter Pankali. Studio Laboratory, Desert Music.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Ahoj Ostravo. Zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's play football.

0: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Sean versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Raz, dva, tři, zkouška mikrofonu.
2: Funguje. Raz.
1: Je to halo?
2: Já tě seším.
1: Jo?
2: A obávám se, že všichni taky.
1: A já tebe taky. Dobré ráno, 6 hodin, 1 minuta k tomu. Je pátek 19. června. No a co se týče počasí, dámy a pánové, dneska to bude krásné, protože přichází první 30 v roce.
2: Mám ti udělat aplaus.
1: Jo, můžeš, děkuju. Děkuju pěkně. Maxima jedna, maxima.
2: Maxima jeden stupeň.
1: Maxima jedna. Dneska 30 až 32 stupňů Celsia, bude jasno, později odpoledne spíše polojasno, teploty v noci od 17 stupňů, takže dneska by to teoreticky mohla být i povedená slušná páteční grilovačka.
2: Jinými slovy, meze už nebudou chladné.
1: Užijte si to. Užijte si to krásně na horách dneska do 27.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava se aktuálně školí v mobilní operační laboratoři. Ta je umístěna v návěsu o délce 11 metrů. Ortopedické oddělení Městské nemocnice Ostrava postupně rozšiřuje spektrum artroskopických výkonů. Letos po 12 letech nemocnice vymění i dvě artroskopické věže. Ve Studence začala rekonstrukce ulice Družstevní. Radnice ji plánovala 7 let. Stavební práce budou probíhat tak, aby ulice zůstala průjezdná. Omezení nastanou pro vlastníky domů v okamžicích, kdy se bude upravovat samotný vjezd k jejich nemovitosti a během pokládky asfaltu. Ostravské sportovní hry přilákaly přes 20 000 dětí. Projekt vznikl před 6 lety, akce byla zakončena slavnostním vyhlášením nejúspěšnějších škol, předáním odměn a putovního poháru. Ten získala základní škola Porubská. Gratulujeme. A teď si dáme dopravu.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: Pěkné dobré ráno přejeme i na silnice v metropoli. Děkujeme, že jezdíte společně s námi. Aktuálně nehlásíte a ani servery nehlásí žádné dopravní komplikace v Ostravě i mimo ní. Pozor si každopádně dávejte na těch klasických průtazích, kde byste si ráno mohli přece jenom maličko postat, ale je pátek, takže my s Monžou pevně věříme, že jízda městem bude v pohodě. A už jenom díky tomu, že dnes začíná den z Beats for Love. Dámy a pánové, startujeme, bude to našlapané a pozor.
2: Co pozor?
1: Po 8. hodině někoho na tento festival dostaneme.
2: Jasně, do té doby prosím vás, tak jak jste zvyklí, juboxy po 6. budou.
1: Všechno jede tak, jak má.
2: Vyhodnotíme, ale od 8. hodiny nahoru to tady začne vřít, protože...
1: Dalo by se říct, že od 8. hodiny nahoru vlastně náš playlist bude lehce poupraven. Já jsem se na to dneska připravil.
2: Jo, lehce.
1: Bude markantně poupraven, jo. A budeme hrát jenom hity Beats for Love, ale pozor,
2: tak
1: nejen 8.
2: Jde, jo,
1: budeme
2: ale
1: jasně, ale budeme hrát hity Beats for Love, tedy letošního Beats for Love i během celého dne. Zkrátka a jednoduše začíná den z Beats for Love, dámy a pánové. Dobré ráno.
2: Welcome.
1: Tak.
2: Tak ne. A tak ještě jednou to antre, nám se to tady hryzlo.
1: Prostě zase to nejede. Dámy a pánové, začíná den z Beats for Love. Dobré ráno.
2: Dobré.
1: Ještě to welcome řekni.
2: Welcome.
1: Tak ne, tak do třetice teď už. Dámy a pánové, začíná den z Beats for Love. Dobré ráno.
0: Doprava?
1: Jeden to.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
4: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Justin Bieber také nechyme náš 6 hodin 14 minut. Dobré ráno, přejeme.
1: Dobré ránko, koukali jste včera podvečer na fotbal, to znamená na naši repre, jak hrála proti JAR. JAR?
0: Jistě, že jo.
1: JAR. Abyste si to nespletli s kapelou, jo?
0: No právě, nebo s tím mycím prostředkem, prosím vás, je to Jihoafrická republika. Výběr Jihoafrické republiky, včera 18 hodin kluci hráli v Americe. No, ze začátku se to jevilo být jako všechno pozitivní. V pohodě, dobrý zápas, vedli jsme poměrně brzo 1-0, myslím, že už v 6. minutě a vypadalo to nadějně. Jenomže potom přišla penalta, která všechno změnila.
1: Nakonec výsledku je jaký?
0: 1-1. No. Tuto chvíli český reprezentační tým má o něco horší pozici, jak postoupit z naší skupiny a nabízí se vlastně víceméně jedna jediná varianta.
1: A ta?
0: 25. června musí porazit Mexiku. Výběr Mexika. Mexika.
1: Mexika, promiň. A myslíš si, že máme naději porazit výběr Mexika?
0: Ajajaj, to je otázka, kterou jsem asi úplně, Moni, od tebe nechtěl dostat.
1: Ale tak zapoj srdíčko, pocitově.
0: Já totiž jako nepatřím mezi někoho, kdo by mohl jako určovat, jestli jo nebo ne.
1: A prosím tě, nekecej, že ty by ses nepustil do žádné takové debaty.
0: Tak já jsem spíš hokejový fanatik, že?
1: To já vím, ale jako, že odborník na slovo vzatý téměř všude, tak
0: hele,
1: říkej.
0: Koukej, jo, jako z pohledu nadšence.
1: No a fanouška.
0: A fanouška srdcaře, repre. Ano.
1: Jasně.
0: Si myslím, že to reálné je a že kluci se určitě hryznou. Jo?
1: Dobře, ale a kdyby si zapomněl, že žiješ v České republice a díval by ses na to s odstupem a řekněme objektivněji, tak.
0: No, tak nemáme šanci.
1: Dobře, úplně stačí.
0: Tak uvidíme, my držíme palce, doufejme, že to vyjde. 25. června hrajeme ve 3 ráno. Mm. Tak
1: my vstanem.
0: Nastavit budík. Co kdybychom tady byli?
1: Že bychom si dali živé vysílání.
0: Že bychom si dali živé vysílání. Koukni, jestli tam máš prostor.
1: Počkej, já se podívám, jestli se nemám náhodou milovat se svým mužem. Že ono to jedno za půl roku by mě odpustilo.
0: Máte to v kalendáři,
1: To je, že pokopitelně.
0: Máte to v kalendáři.
1: No, konec randy, hele.
0: Tak co, je tam milování?
1: No, tak teoreticky, Honzi. Jako 20. klidně tady můžeme přenocovat,
0: 5.
1: jestli chceš, ale
0: čtvrtek můžu i já.
1: Jo, tak
0: že bychom se potkali o půlnoci třeba tady.
1: A proč od půlnoci, když to začíná ve 3?
0: Jo, nechceš o půlnoci tady být už se mnou? Že bychom se dali večeři, svíčky.
1: Jako.
0: Jo, to je zase jiný večer.
1: To
0: je jiný večer. No nic, tak to ještě promyslíme. A já bych to klidně spáchal.
1: Že bychom vysílali od 3 do 9, jo? Tak proč ne?
0: Proč ne, že? Je čtvrtek.
1: Já jenom, že to bude náročný den, protože to sice bude čtvrtek, noc ze čtvrtku na pátek a v pátek budeme mít opět Dance Beat for Love, jo, tak aby si byl ve formě, protože budeme zase rozdávat lístky na bici.
0: No jo, no tak promyslíme to.
1: Jo, tak jenom ať.
0: Ale jako za podporu českého lva,
1: to určitě
0: šel bych
1: stojí.
0: Světa kraje.

0: Alexis Jordan, dobré ráno přejeme. Tak pozor, malá změna. My jsme se s Vončou mýlili.
1: Jako ona není změna, i přesně, no, ne, já jsem to řekla blbě.
0: Jsme se mýlili, my jsme si mysleli, že hrajeme ze čtvrtka na pátek s Mexikem, ale my
1: hrajeme
0: na mistrovství
1: ze
0: hrajeme,
1: na
0: tak, ze středy
1: jo,
0: na čtvrtek.
1: Na čtvrtek jo. Je to vlastně 25. v noci, ve 3 ráno, a 25. je...
0: Čtvrtek.
1: Čtvrtek, takže ze
0: tak pojďme udělat okay. anketu, pojďme udělat tady anketu, veřejnou anketu, rozhodnete vy, frešáci, jestli máme vysílat ve čtvrtek už od 3 rána.
1: Že bychom tak monitorovali to, jak se nám daří s Mexikem.
0: Mexikem.
1: Kolik gólů, to bude, já věřím tomu, že my budeme vstupovat co 10 minut a budeme říkat, ano, máme tam další gól.
0: No, ale ne, to,
1: taky
0: ne. Ne, to by si... Máme ho tam
1: ne,
0: dalšího,
1: ne, Honzi,
0: no.
1: To je nepříjemná aura. Tohle takhle nic
0: takhle
1: nevyřešíš.
0: Ne, takhle
1: tohle,
0: ne,
1: to určitě ne.
0: Já bych donesl Moni popcorn, kýbl popcornu bych donesl. Jo. Nějaké dobré pití. A
1: víš
0: prostě
1: co?
0: Budeme koukat.
1: Tak se hecneme. Jestli od vás dostaneme alespoň 50krát ano, z toho množství prešáků, kteří nás právě teď posloucháte, protože
0: ano.
1: Varianty jsou na frekvencích, že jo.
0: Dabu.
1: Aplikace,
0: ano,
1: webové
0: webu.
1: Stránky, tak pokud aspoň 50krát nám dáte ano, tak my to přehodnotíme a dáme si teda
0: noční vysílání. Noční vysílání ve čtvrtek 25. června budeme fandit českým klukům, ale stojí to na vás, ptáme se tedy, jestli opravdu tady máme být. Dejte jo. vědět.
2: WhatsApp 77 337 1036.
0: Už je nějaká zpráva napřímo?
1: Zatím ne.
0: Výborně. Tak
1: on
0: my se
1: vypadá
0: vyspíme,
1: to, že
0: my
1: se budeš vyspíme. Mít sladké sny.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmí chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Fresh Radio. Ostrava. 886 a 103.6 FM. Třinec. 106.5 FM.

0: Každý druhý teď udělal nějaký song, který se týká fotbalového mistrovství světa. Výjimkou není ani Eva Max s tímto hitem Energy.
1: Ok, vy nás pěkně štvete, naši miláčkové. Jsme si řekli, že to jako tak vyhecujeme, ale nečekali jsme nějakou valnou odezvu. Nicméně vám
0: protože
1: děkujeme
0: je brzo.
1: Je brzo, ale děkujeme vám za podporu. To vždycky nás, vy si ani neumíte představit, jak pro nás je důležitá ta zpětná vazba a že víme, že i takhle brzo ráno nás někdo poslouchá, ale ne, že to má jako kulisu, ale že nás opravdu vnímá, že ví, co říkáme a reaguje na to, co říkáme. Takže vám děkujeme, protože díky vám je naše práce to, co je tak skvělá.
0: Je to vlastně pro nás ta největší odměna.
1: Opravdu je. A teď ta druhá věc. Vypadá to, že si teda dáme příští týden ve středu noční.
0: Takhle, 50 těch reakcí zatím Moni není, na
1: kolik
0: rovinu.
1: Nám, jo? Tak dobře, tak kolik nám do toho ale do 50 chybí?
0: Je jich hodně, chybí troška.
1: Ještě bychom měli, pokud jsme řekli, že můžou psát kamkoliv, protože můžou poslouchat přes různé
0: aplikace. Můžete i poštou poslat dopis, hodně.
1: Přes holuba, my
0: vysíláme,
1: otevřeme okno.
0: Vysíláme z ostravského fabriku, jo.
1: Dobrý, tak víte co, my to zhodnotíme před 9. hodinou, řekneme co a jak, ale zatím jste na dobré cestě, abyste nám zařídili noční, takže jo.
0: Kuba.
1: Takže
0: děkujem.
2: Dobré ráno, 50krát ano, to si přece nenecháte ujít.
1: Ty jsi to vyřešil, ty.
0: A je to.
1: To je, jak se to říká slušně, že je...
0: Filuta. Potom tady jsou další vzkazy. Počkej, Fajku spíše, já budu v práci, kolega možná naladí, tak budeme sledovat i poslouchat. Výborně.
1: Okay.
0: Potom otevírám další na Mátkově. Mirek, říkám rozhodně ano, i když já budu spát. No tak to ne, Mirku, ty budeš poslouchat.
1: Když
0: teda.
1: My, tak ty taky.
0: Jo. Josef píše, doufám, že už máte hodně hlasů. No to víš, že jo. Posluchač Jirka, dobré ráno, frešáci, já bych to raději zaspal a nekazil si čtvrtek. Jo, kdyby to už byl zápas o medaile, tak je to jiné, ale to není a nebude, takže v pohodě, klidně můžete spát. Tak vlastně tady jeden hlas ubývá, jo, protože
1: dobře,
0: Jirka
1: tak,
0: je
1: tak ten anulujeme,
0: proti.
1: Nebo smažeme, ok.
0: Na Mátkově otevřu třeba ještě dvě, tady je Martin, není to zbytečné, ptá se Martin, na
1: dobře,
0: celém světě se hraje fotbal jen v Čerokopaná. Okay.
1: Dobře.
0: Takže máme -2 vlastně.
1: -2.
0: A pozor, píše Kačka, ano, to bude pecká vysílání od 3, budeme se těšit, prosím, vysílejte. Takže +1, +5.
1: Ok, tak řekli jsme 50, tak my to fakt zodpovědně napočítáme, rozklikneme si každou tu zprávu, abychom věděli, jestli tam je právě ta pozitivní nebo...
0: Negativní, odmítavá
1: reakce
0: ano.
1: A dáme vědět, jo?
0: Před 9. to rozsekneme.
1: Před 9. se domluvíme
0: ano,
1: definitivně.
0: A klidně do té doby můžete psát, protože, jak jsme řekli, chceme alespoň 50 reakcí. A ptáme se, jestli příští čtvrtek 25. června máme vysílat už od 3 rána a budeme zároveň s vámi sledovat zápas české fotbalové reprezentace. Poslední zápas ve skupině proti Mexiku. OK?
1: OK.
0: OK, BT Nexa, David Guetta. Právě teď na Freshi. Dobré ráno.

0: Eliška Goldingová a Calvin Harris. Dámy a pánové, Calvin Harris, ano, ten, který vystoupí i tady za barákem v dolní oblasti Vítkovicích už ve středu 1. července. Neskutečný, neskutečný, že dorazí tato velká legenda, DJská legenda tady k nám do Ostravy, a to už za 2 týdny. Wow.
1: Dnes je den z Beats for Love tady na Fresh Radio. Co to pro vás znamená? Rozhovory, vychytávky, praktické tipy, rady. Taky tady po 8 hodině přijde host, který donese i lupeny na tenhle fenomenální festival. A potom v podvečer, když je Friday Mix, tak Lumír Moskovský se pro vás připravil 2hodinovku s Calvinem Harrisem, protože Calvin Harris je údajně nejdražším interpretem ever. Jo. Festivalu Beats for Love. Tak by mě zajímalo, tak. Kolik cáluje takový Calvin.
0: Respektive moje částka za moje vystupování není veřejně známá, takže proto,
1: tak
0: proto se stále drží Calvin Harris.
1: A by the way, ty bys někdy chtěl vystupovat na Beatsech, jako kdybys opravdu něco uměl, hypoteticky.
0: A jako,
1: jo?
0: Co bych tam dělal?
1: No právě, co bys tam dělal? A jestli si umíš představit, že bys opravdu před tím davem vystoupil, protože je ti jasné, že to jsou 10 000 lidí,
0: no,
1: jasně. Před tebou.
0: Já bych vystoupil na love stage, je těžko říct s čím teda.
1: Možná jako rozpleskávač. Dámy a pánové.
0: Ne, počkej, co mi jde?
1: Jako moderátor, co? Ne? Proč jako moderátor, ne?
0: Tak moderátor, jo, ale tak to není úplně, že jako vystoupíš, to je...
1: A jako co tam sedíš?
0: Provázíš, okay. Ale vystoupíš tak, že já bych chtěl, aby mě moderátor uvedl, jo? A já bych to viděl reálně, že bych třeba mohl, co bych tak jako mohl dělat, no, já nevím, tak co mi tak jde, počkej, žonglovat neumím. Že bych žongloval třeba jenom, víš?
1: Honziku.
0: Mě jdou domácí práce. Já umím hezky uklidit třeba.
1: Ok, a že bys byl třeba ve stánku a staral se o to, aby nám nic nechybělo, že bys třeba, nevím, byl za pivem,
0: že
1: víš?
0: Že ty bys mě jako uklidila do stánku?
1: No, tak že bys tam byl, ale přes gastro. Třeba.
0: Přes gastro, jakože bych vařil.
1: Jo, bavíme se o tom, co ty bys si byl schopen, no, umím, na těch Beatsech jako, dělat, aby ses tam jako propracoval.
0: Drinky míchat
1: a ještě
0: umím.
1: Aby ti platili.
0: Drinky míchat umím, to je pravda.
1: No, a svědoma ne.
0: Takový drink ti umíchám, ony to padneš.
1: Já jenom doufám, že bys mi to umíchal správně, protože když já jsem si dávala naposledy míchaný drink, aha, a dávala jsem si gin s tonikem růžový,
0: aha,
1: protože ten mám ráda,
0: ano,
1: tak mi nějak zapomněli do toho dát ten gin, a jak jsem pila, si říkám, tyjo, já už jsem opravdu asi tak jako přepitá, že já nejsem schopná v tom identifikovat vůbec ten gin.
0: A fakt si nebyla přepitá jenom?
1: A dala jsem to zkusit kolegům a oni mi říkali, Moni, ale to máš jenom tonik. A já, tak to mám drahý tonik.
0: Ne, tak pozor, já bych ti umíchal takový gin tonik, že by si byla...
1: To by stačilo jeden na celé 4 dny, že? Ok.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
11: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
12: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: jsou tady.
1: Dobré ráno. Bon appetit, je pátek, Dance Beats for Love, ovšem meze se nekladu ani vaší hudební fantazii, pokud si vyberete někoho, kdo byl nebo bude na bícech, jedině dobře, ale úplná podmínka to není, protože není. Stále ještě je to ve vaší režii.
0: Je to tak, jukebox se startují, telefonní a WhatsAppové číslo 773 37 136. Pošlete nejlépe nějakou hlasovku a my vám zahrajeme.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Je to vlastně úplně jedno, komu budeme hrát, kde budeme hrát a vlastně ve své podstatě, jak říkala Monča, i co budeme hrát, jo, ale přesně, když vyberete nějakou hitovku, která letos 100% na Beats for Love zazní, tak klidně ji tady pousněte. No a taky klidně napište, jestli už máte lístky, nebo dneska po 8 hodině budete bojovat o to, nějaký ten lístek vyhrát přímo tady u nás v éteru Fresh Radio.
1: Předem říkáme s Honzíkem, že to vůbec nebude jednoduchá záležitost. Vy, co si pamatujete na den z Beats for Love, což je neuvěřitelné, to už je rok, prostě váhy, tak víte, že to fakt byly nervy, byl to boj. Loni to dopadlo neuvěřitelně. Překvapivě, protože těch lístků jsme rozdávali sami. Více, než jsme doufali, protože jako se nám zadařilo, poštěstilo.
0: Ano.
1: Nemyslím si, že se to bude opakovat, ta situace, takže o to složitější pro vás to bude si ty lupeny, které máme vybojovat.
0: No, tak hlavně poslouchejte dobře, protože od 8 hodiny to všechno přijde. Do té doby třeba právě zmiňované jukeboxy.
2: Jukebox Fresh Radio.

0: Tohle je Dance Beats for Love. Tohle je Armin van Buuren a Say My Night. Dámy a pánové, i Armin van Buuren byl na Beats for Love, takže není žádná náhoda, že tuto taneční věc hrajeme. A není to žádná náhoda, protože před malou chvilkou nám přišel zkaz od vlády. Dobré ráno, Vláďo, můžeš teď.
1: Dobré ráno, Frašáci, tady vládí. A za prvé bych byl rád, že byste vysílali 25.3 od rána, takže ano.
0: Zapisujeme.
1: A za druhé bych poprosil o písničku od Paul Pandyka Foreign Angel a bude to pro všechny, co se na bici těší, co mají rádi trance music a také pro ty, kteří jedou zítra do Varšavy na State of Trance od Armina van Buurena.
2: Okay.
1: Takže moc děkuji. Hezký víkend. Čau.
0: My děkujeme tobě a Armin říká OK.
2: Yes.
0: Nevím, je to možná 2 roky zpátky, co byl Armin v Ostravě na Beats for Love?
2: Chceš to přesně?
0: Zkus to dohledat. Zatím si ještě můžeme užít tuhle pecku, jak už jsem říkal, Save My Night. Armin van Buuren a taky den z Beats for Love.
2: 2025, takže loni, ne?
0: Takže loni, No jo. No a v takovém duchu to dneska půjde víceméně celý den, abyste pochopili, že Beats for Love je opravdu za dveřmi, tedy necelé 2 týdny nám chybí do festivalu. Teď ale pojďme tedy na vaše hudební přání v rámci Juboxu.
3: Jubox, Fresh Radio.
0: Paulo Paulo Dajko je připravený for Angel. Budeme hrát Vláďovi, ať si to užije a ať si třeba teoreticky užije i beatsy, které začínají za 2 týdny. Připraveni?
2: Připraveni.
0: Připraveni, jdeme na to.
2: Světlo svítí,
0: Dobré ráno.
3: Jukebox Fresh Radio.

0: minuta po sedmé, pěkné ráno, je pátek 19. června. Den z Beats for Love a také důležité povinné zprávy pro vás máme připravené.
1: Počasí.
0: Dneska začíná více festivalů, tak možná by vás mohlo zajímat, jak bude, a věřte, že počasí bude v pohodě. V Ostravě a metropoli dneska jasno, později odpoledne polojasno, maximální teploty 31 až 33 stupňů Celsia. V noci teploty kolem 18, takže je pro jistotu jenom možná nějakou mikinu přes záda, ale jinak to bude v pohodě. Na horách maxima do 27 stupňů Celsia a jasná obloha.
2: Fresh zprávy. Ostravské sportovní hry přilákaly přes 20 000 dětí. Akce byla zakončena slavnostním vyhlášením nejúspěšnějších škol, předáním odměn a putovního poháru. Ten získala základní škola Porubská, gratulujeme. Bývalá skipová věž Horní Suché se postupně mění v kulturní centrum. Obec chystá její další rozvoj, pořádá koncerty, výstavy, ale i další akce. Horní Suchá si přeje uchovat hornickou tradici a dát bývalé skipové věži nový život. A i právě proto se stala netradičním prostorem pro výstavu fotografií, která propojuje industriální dědictví obce s krásou regionální přírody. Fotbalisté Baníku Ostrava se sešli k prvnímu tréninku letní přípravy. Včera odpoledne absolvovali první jednotku na Bazalech pod vedením kouče Romana Skuhravého, který má kompletní realizační tým. Změny doznala také soupiska. Baník po startu přípravy čekají na začátku příštího týdne testy.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Tři minutky po sedmé, dobré ráno, přejeme všem řidičům na cestách v metropoli i mimo ní, děkujeme, že jezdíte opatrně, zatím není hlášena žádná dopravní nehoda v okolí, pěkně děkujeme ještě jednou, pozor jenom na šedý kodiak policejní, který je v pohybu v Kunčičkách v Ostravě na ulici Rudná směrem, potom dále na Havířov, pokud zrovna máte v plánu po Rudné jet, tak raději opatrně a podle předpisu, ať vás to zbytečně v pátek nestojí hodně peněz. Další informace můžete posílat na telefonní a WhatsAppové číslo 77337 136.
1: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: STK bez čekání?
4: Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
8: Vyhrávej skvělé ceny!

0: posloucháte Fresh Radio, tak je dneska Dance Beats for Love. Není to tak, že bychom zapomněli na jiné věci, takže vyhodnotíme tak, jak jste zvyklí, kvíz naopak. Koncem téhle hodiny máme finalisty.
1: Ano, a vlastně teď mě napadá, Moni, že teoreticky dneska můžeme vyhodnotit i tu nejlepší z rána v této hodině, protože v té následující hodině to nebude
0: už
1: úplně
0: nebude
1: možné.
0: Čas, přesně, tak
1: já
0: jo?
1: bych byl pro, ale pozor, Moni, dneska ti to udělám lehce složitější, protože nebudeme vybírat pouze z jednoho interpreta. Dnes budeš mít na výběr interpretů několik a shodou náhod to budou interpreti, kteří letos vystoupí právě na festivalu Beats for Love.
0: Jaká to náhoda?
1: Jaká to náhoda, Ježíši Kriste?
0: Napadá mi jenom jedno, protože tím bys mě vyautoval, to bych fakt nevěděla, jak mám odpovídat, nebo naopak věděla hnedka, protože na Beatsech letos bude vystupovat i naše Mikaela z odpoledne z Rychlé roty. Ta tam bude, prosím vás, v sobotu od nějaké jako 18.
1: Jo, ale tu mi teďkom na Beatse nebudeš, to by byl střet zájmu.
0: Takže nedáš mi ten. To jsem jako sama ráda, protože rozumíš, jo?
1: Ne, to by byl střed zájmu.
0: Přesně, to by jako od tebe nebylo úplně hezké.
1: Takže já budu vybírat spíše jakoby headlinery, jo? Velké, jakoby,
0: jako topovky,
1: velké,
0: myslíš,
1: velké
0: jako
1: topové zahraniční jména, přesně. Jo? A o to to vlastně budeš mít těžší. Ale věřím, že ty vybereš dobře, protože Moni, zatím jsi vybrala vždycky
0: nikdy
1: dobře.
0: Nikdy jsem nesklamala, viď?
1: No, tak jako
0: teda, no, tak jednou, jo,
1: jednou možná, jednou jsem jako čekal něco jiného, ale víš co, 100 lidí, 100 chutí, to nejlepší z rána, to nejlepší z celého týdne a to nejlepší z letošního Beats for Love si vyhodnotíme už za chvilku. Tak buďte s námi, přejeme pěkné ráno.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece

0: Ano, připravená, připravená.
1: Monča říká, že je připravená, já teda jako nevím, tohle bude těžké, protože dneska je tady to nejlepší z rána trošku jinak, poněvadž je tady den z Beats for Love, tím pádem vybíráme to nejlepší z Beats for Love. Připravená? Opravdu, opravdu hodně připravená?
0: Honzi, nesnaž se mě zmást, já jsem připravená dobře, tak jako nikdy.
1: Dobře.
2: To nejlepší z rána.
1: Tak pojďme na to. Hitovka číslo jedna, kterou ti nabídnu, nemáš to jednoduché hned ze startu, Calvin Harris, Blessing.
0: Jo, Calvin Harris je boží.
1: To je topka, veď?
0: Je to,
1: laťka je postavená vysoko.
0: A nejlepší headliner tohoto ročníku a Sopro. Myslím si, že tuto je asi nejdražší položka, kterou kdy Beatsi řešili, ale to se dozvíme v rozhovoru.
1: I v mých očích je to možná nejlepší jméno. Dobře, pojďme dál. Dimension Angels.
0: Je to boží, ale Calvin Harris jako vyhrává za mě.
1: Calvin je Calvin?
0: Calvin je Calvin v tomto případě.
1: Dobře, OK, pojďme dál. Marshmallow Phoenix. Ježiš.
0: Tak ten nakopal Calvina Harrise do lopatek.
1: Takže Marshmallow.
0: Tak jo, no.
1: Marshmallow mimo,
0: tak,
1: mimochodem
0: nerada,
1: pozor.
0: Nerada.
1: Je třeba taky říct, že Marshmallow vystoupí ve čtvrtek, jo?
0: Je to tak.
1: Dobře, pojďme dál. Nemáš to jednoduché a jednoduché to mít nebudeš, protože nabízím Rehaba Believe.
0: No
1: dorazí
0: jo.
1: Do Ostravy. Mimochodem vystoupí, promiň, taky ve čtvrtek.
0: No tak tady máme number one novou.
1: Ne.
0: Opravdu, no.
1: Believe?
0: Mně se to fakt líbí.
1: OK. Hele, jo. Další možnost je Dimitri Vegas.
0: Dobrý, ale ta předchozí prostě jako...
1: Stále. Sobotní headliner, o něm asi nemusím dlouze mluvit, ale se všichni známe a tohle je poslední ukázka. Alesso, If I Lose Myself.
0: Ta se navíc si vysloveně hodí, já to úplně vidím na té stage, jak se to tam všechno rozvlní, ale já asi mnohé překvapím, ale v mých uších stále zní Belief.
1: Takže Rehab vyhrává?
0: V tomhle případě ano,
1: Rehab
0: ale
1: je ten nejlepší z rána?
0: Těžká volba, protože oni jsou všichni super.
1: Moni, rozhodlo se, je to
0: no,
1: jasný.
0: Rozhodla jsem. Moje srdce rozhodlo, moje uši rozhodly.
2: To nejlepší z rána.
1: To nejlepší z rána je dneska Rehab a Believe. Rehab mimo jiné vystoupí, prosím pěkně, ve čtvrtek. Bude to velká jízda, protože on to prostě umí a my se na něho moc těšíme. Více o něm se dozvíme po 8 hodině, protože přímo tady k nám do studia dorazí hlavní booker Jirka Ramík, to byli George. Prosím vás, to bude rozhovor za všechny prachy, tak rozhodně poslouchejte i po 8. No a za chviličku si dáme Rehaba a věc Believe celou. Tak buďte s námi. Dobré ráno přejeme.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
9: Raise back your vibes. Spread them well. Around the world.

0: za dva týdny, protože opravdu festivalová sezóna startuje už dnes. Evem City Fest ve Frýdku Místku dneska otevírá své brány, o půlnoci vystoupí třeba Helenka Vondráčková, ale o tom,
1: dlouhá noc, o tom
0: my dneska úplně mluvit nebudeme, protože nás tady dnes v pátek 19. června zajímá zejména jedna věc a to je Dance Beats for Love. Jak už jsme avizovali, v 8 hodin tady přivedeme hosta, do té doby hrajeme a užíváme si hity, které letos rozhodně na Beats for Love zazní. A máme tady pro Monču jednu pochvalu mimochodem.
2: Hele Mončo, skvělej výběr, za mě taky rehab a byli úplně top.
1: Děkuju, tak jestli budeš na Beatsech, tak si užiješ, protože vystupuje jsme zjistili s Honzíkem ve čtvrtek od 9. hodiny večer, že jo?
0: Jo, do půl jedenácté bude před Marshmallow, takže to bude taková jako warm-upová show, ale pozor, ono je důležité zmínit, že rap sám o sobě udělá obrovskou, obrovskou show, tím jsme si my tady ve studiu Fresh Radio a víceméně jisti. No, takže tak to je. Tak děkujeme za vaši zpětnou vazbu, my posíláme další skvělé hity, William, také Eva Simpson a nebo Becky Hill, to všechno stihneme a nezapomeňte, že my dodržujeme taky i to, co je naše povinností a to je páteční finále kvízu naopak. Dneska někomu z našich finalistů rozdáme 2000 korun 2000 poukaz do Men's Vision Barber, to znamená kompletní údržba hlavy, nosu, uší, všeho.
1: Nosu
0: a kluci
1: taky.
0: To fakt umí, no jasně, víš, kolikrát by kluci trhali z nosu chlupy.
1: A taky obočí ti zarovnávali.
0: Obočí taky, to víš,
1: uši,
0: jo.
1: Uši, a nos,
0: uši se opaluje, tam to jako úplně nejde vytrhnout, jo, takže uši se opalují.
1: Ale to musí hrozně bolet, ne?
0: Ne, právě, že ne. Já mám teda potom vždycky jenom z toho třeba 2 hodiny červené uši, úplně rudé, jo, ale jako nebolí to. Ne.
1: Teda musím tě pochválit.
0: No, tak víš,
1: silnější, než jsem myslel.
0: Musím vypadat před tebou dobře, jak bych jako vypadal vedle tebe, kdyby mi z uší lezly chlupy.
1: No právě.
0: No, už tak stačí, že mi lezou strička.
1: Přesně tak. No. Proto nosíš rád černou.
0: Jo, to nejde to nevidět.

0: je tady.
1: Kvíz naopak.
2: Máme dva postupující z průběhu týdne, to znamená, že dneska může poukázku do Barbru vyhrát buď to Kateřina, která ji pravděpodobně nikomu věnuje, a nebo postoupil Jirka, protože Marťa to nedala a Dominika to včera nedala.
0: Taková škoda. Tolik holek v jednom týdnu nám se asi nikdy nezavolalo.
2: Pravda, velká škoda.
0: A tak to nevyšlo. To nevadí, to nevadí. My každopádně teď po vás, po frešácích, chceme, abyste to takzvaně rozsekli.
2: A máš návrh jak? Na paradě? Tak zkus.
0: Tak jeden bude Calvin Harris.
2: Tak teď jsem to chtěla říct. A další bude Becky Hill, třeba ta tam byla
0: Becky
2: taky.
0: Becky Hill může být, jo. Okay. Jo, jo, a počkej, tak to je moc jednoduché, že jo?
2: Není, protože ty nevíš, jestli dáme Becky Hill ženě anebo muži. My můžeme, ale nemusíme.
0: Může to pade na pade,
2: takže
0: no.
2: Je to jako pade na pade. Co?
0: Okay, takže hlasujeme Becky Hill, která mimochodem hraje teď pod náma. A nebo Calvin Harris, který hraje v úterý za dva týdny. ve středu. Tak co, dejte vědět, WhatsApp Fresh Radio právě teď.
3: WhatsApp 77 337 1036.
2: Jednomu z nich potom zavoláme, záleží, jestli to vezme v časovém limitu, protože pak, když ano, tak splnil všechny podmínky k tomu, aby si mohl vyhrát 2000 poukaz do Men's Vision Barber. Men's Vision Barber je ve Frýdku, je taky v Porubě, anebo je v Ostravě v centru.
0: Už to chodí, Moni. Už to
2: super,
0: chodí, už tady máme,
2: prska, jo?
0: Už tu máme jednoho Calvina Harrise.
2: A jednu Becky Hill.
0: No. Dalšího Calvina Harrise.
2: Tak
0: necháme se překvapit. Do té doby splníme povinný reklamní výsek, protože i nás někdo musí zaplatit. A budeme se na vás těšit za chvíli.
2: A navíc musíme čůrat. Jo? Tak pán zatím.
0: Tak je to tady kvíz naopak a velké finále.
1: Kvíz naopak.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: No, super.
11: Co no, super?
10: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
11: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
12: Ahoj, Ostravo. Zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
13: Máte rádi divadlo a humor?
14: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
13: uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
14: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
13: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
14: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
1: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli.

0: vítěze letošního, ne letošního, tohoto týdne. No, řekni to ty, prosím tě.
1: Prostě kvíz naopak, jo. Tak. Měli jsme dva finalisty, dávali jsme na výběr, jestli hlasujete v uvozovkách pro Calvina Harrise nebo Becky Hill.
0: Ano.
1: Jeden finalista byl muž, jedna finalistka byla žena a vy jste nevěděli, komu jsme tu hlavu přiřadili. Teď máme vítěze, jednoznačně, no jednoznačně úplně ne, ale více hlasů bylo pro...
0: Calvina
1: Harrise, jasně.
0: To by bylo
1: a teď jdeme volat Calvinu Harrisovi. Uvidíme, jestli nám to zvedne v časovém limitu, pakliže ano, dostává Men's Vision Barber.
0: Co tady jako můžeme říct, že jsme rozhodně jediné rádio v České republice, které má číslo na Calvina Harrise a které jde teď
1: pravda.
0: Calvinovi volat.
1: Určitě.
0: Pojďme na to, tak finále začíná.
1: Tím. Jsem.
2: Kvíz naopak! Kvíz naopak.
1: Je tam jako pochopitelně podmínka, vytočeno máme, ale musí to dotyčný Calvin Harris zvednout do 5 zazvonění. Jo? Tohle bylo druhé.
3: Tichá, prosím.
1: Dobrý den, u telefonu
0: Dobrý
1: je...
0: Dobrý den, paní Tichá, finanční úřad.
1: Monika, taky Honza, Pernický Fresh Radio, kdo pak je na druhé straně?
3: Dobré ráno, Kateřina.
1: Kateřina, jasně, Kateřina alias Calvin Harris. Katko, my voláme z nějakého důvodu, proč pak myslíš?
3: Kvůli soutěži.
1: No jasně,
0: ano, jsi vítěz.
1: Takže ti to vyšlo. Men's Vision Barber pro někoho, pravděpodobně asi pro nějakého chlapa v tvém okolí. Je dvoječka, jsi vyhrála prostě voucher.
3: Paráda, mám manžela a tři syny, takže využijeme.
0: No tak to je pecka. Podle mě to vyjde na všechny tři. Kluci jsou v Barberu opravdu skvělí a my doufáme, že máš radost.
3: Mám, velikou.
0: Tak skvělý, tak mi taky vydrž na telefonu, dořešíme s tebou takovou tu byrokratickou část mimo éter a měj se hezky, ahoj.
3: Taky, ahoj.
1: Pa, pa, zatím kačko.
0: No, tak,
1: tak
0: to
1: by bylo. Se jdu ptát na míry.
0: Na bydliště.
1: Na
0: a tak dále. No,
1: a na číslo konta.
0: A nebojte, kvíz naopak bude pokračovat opět.

0: protože ve studiu už s námi sedí host, kterého jsme avizovali hned z rána, a ano, jeden z Beats for Love, takže i to dneska, i to budeme po 8 hodině řešit.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Ještě jednou pěkné ráno. Co se týče počasí, tak myslím si, že taková jako představa o tom, jak by mohlo být na festivalu, úplně ideální. Dneska v maximech v Ostravě je 31 až 33 stupňů Celsia. V noci teploty kolem 18 a polojasná obloha po celý den. Pokud se dneska chystáte do vyšších poloh, tak na horách teploty v maximech do 28.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: No a my si dáme na Freshi i zprávy 3 minuty po 8. 19 ortopedů Městské nemocnice Ostrava se aktuálně školí v mobilní operační laboratoři. Ortopedické oddělení Městské nemocnice Ostrava postupně rozšiřuje spektrum artroskopických výkonů. Ve Studence začala rekonstrukce ulice Družstevní, radnice ji plánovala 7 let. Stavební práce budou probíhat tak, aby ulice zůstala průjezdná. Omezení nastanou pro vlastníky domu v okamžicích, kde se bude upravovat samotný vjezd k jejich nemovitosti a během pokládky asfaltu. Ostravské sportovní hry přilákaly přes 20 tisíc dětí. Akce byla zakončena slavnostním vyhlášením nejúspěšnějších škol, předáním odměn a putovního poháru. Ten získala základní škola Porubská. Gratulujeme.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 4 minutky po 8. Dobré ráno. Sledujeme dění na cestách v metropoli a i mimo ní. Pozor si dávejte ve Vendrini na Frýdeckém Místecku, kde se srazilo osobní auto s plotem nedaleko základní školy. Projíždí se jedním jízdním pruhem. No a pozor taky v Havířově v Dlouhé třídě, kde se srazily dvě osobní auta naproti restaurace Jitřenka. V tuto chvíli je tam policie a celý případ vyšetřuje. I tam se můžete zhruba na 5 minut zdržet. Další informace posílejte na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Ahoj Ostravo. Zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič. Trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

0: hodin 13 minut. Dobré ráno vám přejeme, je pátek 19. června a je tady avizovaný den z Beats for Love. Dámy a pánové, dobré ráno přejeme ve studiu s námi. Totiž sedí Jirka Ramí, který je programový ředitel festivalu Beats for Love. Jirko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Říkejme mu George, on je na to zvyklý. Tak George.
0: Tak George, promiň, dobré ráno ještě jednou teda.
1: Dobré ráno, no, vám to už bylo trošku.
2: Mně se líbí ten jeho hlas, tyjo. To je prostě stylová věc. Jirko, ty jsi přišel hlavně z toho důvodu, aby si nám odhalil ty nejhlavnější headlinery, ale my už to všichni víme, že tam bude Calvin Harris.
1: Právě.
2: Tak nám jenom v úvodu řekni, jestli je to fakt jako nejdražší položka, kterou jste kdy pro Beatsy řešili.
1: Je to tak, a bylo to tak trošičku, nechci říct úplně náhoda, protože my jsme samozřejmě si říkali, že jednou dostat Calvina Harrise k nám by bylo teda úžasné. A ono se to tak nějak jakoby našlo tu cestičku k sobě, ten náš festival a on, respektive jeho management, jeho agent a toto. Takže v momentě, kdy vlastně to přišlo, tak se si říkali, wow, tyjo, my vlastně můžeme to zkusit. Jestli na to budeme mít, samozřejmě ta finanční hodnota je...
2: Je kolik? No,
0: museli, jste
2: to
0: museli jste si na to půjčit.
1: ne.
2: Složili jste všichni.
1: Takovýhle headlineři jsou v nižších milionech eur.
2: No, nižších milionech eur, jo?
1: Ano.
0: No tak jo. To je skoro jak můj honorář za moderování akce. Ne, já si srandu.
2: Já už jsme slyšeli ten smích u toho rádia, ale až jsem to šlo.
0: Ne, takže nižší mili... Hele, ještě mě zajímá vlastně jedna a důležitá otázka. Já jsem sledoval podcasty, které jste dělali i u jiných interpretů a tam se několikrát říkalo, že to jsou bookingy, které se řeší strašně dlouho dopředu. Můžeme říct, jak dlouho dopředu bylo domlouváno toto, protože tohle určitě nebylo něco, co se vyřešilo v rámci jednoho měsíce, že?
1: To určitě ne. Začalo to spíš jako zbožné přání, nějaká jakoby nějaká vize toho, že bychom třeba to někdy mohli zkusit. Pak se nám nějak naklonili hvězdy a s jeho agentem jsme se jakoby lépe zpřátelili a když jsme naťukli tuto možnost, tak trvalo asi dva roky do toho, než OK, pojďme to zkusit.
0: Okay.
1: Protože on delší dobu bydlel v Americe, nebylo ho snadné dostat do Evropy, teďka už si koupil zpátky na Ibize nějakou rezidenci.
0: Chatu nějakou.
1: No, chatičku, no, nějakou kuču.
2: Za honorář z Beatsu. Pravděpodobně.
1: A tak vlastně přišla úplně jakoby super možnost tohle vyzkoušet. A dřív než vlastně jsme se dostali k podpisu a k vyjednávání o ceně, tak ten jeho agent přijel na náš festival jako ne tajně teda, ale byla taková inspekce,
0: ano.
1: Aby se podíval, jestli ten náš festival splňuje všechno, co by ten Calvin jako k tomu potřeboval. Protože s Calvinem přijede asi 40 lidí, tři traky, dva turbasy, prostě velký ansambl, bude to jako velkolepé. No.
0: Jasně. Mě zajímá, ne respektive úplně mě, ale mám spoustu známých kolem sebe, kteří se ptali, proč tak velké jméno vystupuje ve středu. A je to asi ve čtvrtek, promiň,
1: je to ve středu.
0: Je to asi z toho důvodu, že on má možná těch bookingů víc, že nebylo možné ho obsadit na ten konec festivalu, jako aby to zavřel, nebo je v tom prostě jiný důvod, že tak to vyšlo?
1: Snažili jsme se o to, aby zavíral festival, bohužel v tom jeho routingu a tom, jak on cestuje a teďka musí vlastně skloubit vlastně cestování těmi turbasy, ty kamiony a všechno toto. On samozřejmě potom přilítá letadlem, my pro něho máme i vrtulník nachystaný, jo, takže logisticky je to pro ně trošičku složitější. My jsme se samozřejmě snažili, aby to bylo v sobotu, ale bohužel museli jsme se takhle přizpůsobit. No. Takže první den středa, bude to velké.
0: Na druhou stranu, teď jsem to chtěl říct, bude to ta největší středa, kterou kdy Beats for Love zažilo.
1: Ano.
2: Je to pecka.
1: Ale já věřím, že i ta sobota je tak nabušená, že jako...
0: Pardon,
1: kdyby ten Calvin jako třeba tu středu nebyl a byl tam někdo menší, tak vlastně to dává úplně všechno smysl.
0: Já jsem vlastně chtěl spíš jako říct, že je úplně jedno, jestli středa nebo sobota, ono ty dny jsou všechny nabušené. My se k tomu ostatně ještě dostaneme, mě až došly slova skoro, jako. Protože ve studiu s námi sedí programový šéf Jirka Ramík, neboli George, a myslím si, že má ještě rozhodně co říct, co se týče blížící seho festivalu.
2: Tak jasně, tak... to byl jeden headliner, že? Jako z toho jste plejády, jako.
0: Pokud máte ale ovšem i vy dotazy, frešáci, tak se klidně ptejte, tu možnost máte. WhatsAppové číslo 773 37 136.

0: na Fresh Radio, to by nám možná mohl říct přímo George, koho tady máme za víci.
1: Toto je Subfocus společně s Katy B.
0: Jasně.
1: Skvělý single, Push the Tempo. Myslím si, že by to mohlo být i slogan festivalu, jako klidně.
0: Proč ne?
2: Asi klidně, ano. Mimochodem, není to náhoda, že to hrajeme, my teď v této hodince hrajeme především hity, které letos rozhodně uslyšíme na festivalu Beats for Love. Mimochodem, máme tady dotazy, tak možná bychom jeden přímo mohli pustit.
0: Mm-hmm. Jdem na to.
3: Dobré ráno ještě jednou. Zdravím Stefana. Chtěl bych se zeptat na jednu věc, avizujete, že je téměř vyprodaný festival, tak by mě zajímalo, jaká je letos očekávaná návštěvnost, případně jaká je kapacita areálu, kdyby se opravdu vyprodalo, kolik nás tam teda dohromady bude. Mm-hmm. Děkuju, zatím, čau.
0: Kolik se nás tam leze, jo?
1: Tohle je velice zajímavá otázka, děkuji a děkuji vlastně, že ten, kdo se dotazuje, mě vlastně zná.
0: On ví, že jsi tady náš středečňák, Fatal Terror.
1: Je těžké to jakoby odhadnout teďka. Většinou to je něco kolem 40 tisíc, možná přes 40, protože je třeba si uvědomit, že na tom festivalu pracuje několik tisíc lidí.
2: Jasně.
1: A tu kapacitu musíme jakoby vlastně dodržovat i v tomto ohledu. To znamená, teď nevím, jestli těch pracujících bude 4 tisíce, 5 tisíc, těžko říct. Každým rokem se to zvedá, každým rokem se nějakým způsobem snažíme ten areál upravit tak, aby kapacitně jakoby se navýšil. Ještě někde možná máme nějaké možnosti, kam se posunout, ale samozřejmě je to taky otázka toho, jak se postaví stage, kde budou, jaké průchody. Mm-hmm. Na tu bezpečnost opravdu hodně dbáme a samozřejmě i počet vlastně záchranných složek IZS, kolik jich tam bude a podobně. Takže to, že byl festival v některé dny vyprodány, už se stalo historicky. Mm-hmm. Tuším, že to bylo vždycky něco kolem 40 tisíc lidí.
2: To je neskutečný.
1: A těch unikátních návštěvníků, tuším, že loni bylo přes 56 tisíc. To znamená, hodně lidí opravdu jezdí na všechny 4 dny.
2: Wow.
1: Jo. To prodávání vlastně těch denních vstupenek je omezeno nějakým způsobem podle toho, kolik lidí si koupilo 4denní vstupenky. Mm-hmm. Jo, tady tohle je hodně komplexní záležitost. Ten, kdo to počítá, jako nechtěl bych to dělat. Dělám úplně jiné věci. Jo, ale samozřejmě k té hranici vyprodání se blížíme.
2: Je to tak, to víme, to jsou známé věci, takže možná by se hodilo i říct, jestli stále, nebo určitě víme, že stále možné koupit si vstupenky je. Jak to je, jako prosím tě, třeba s VIP vstupenkama? Ty jsou ještě taky, nebo tam už to je jako hodně tenký let?
0: A dají se na jeden den třeba jenom sehnat ještě?
1: No to já vlastně jako teďka nevíš, aktuálně
0: že?
1: Nevím.
0: Jsme se jako pokoušeli.
1: Protože samozřejmě
0: někteří,
1: jo, může být ano, na některé dny už VIPčka můžou být vyprodané.
0: Jasně. Myslím si, že určitě.
1: Vím, že u těch VIPček, pokud někde něco zbývá, tak je toho velmi málo. Hmm. A ten předprodej díky našemu vlastně novému systému Love ID je takový jakoby jiný. Chceme tím zamezovat hlavně jako tomu černému trhu, který bujel v minulých letech a spousta lidí si koupilo falešné vstupenky. Mm-hmm. Takže tímhle vlastně spíš chráníme jakoby ty spotřebitele. Takže ano, pokud chcete VIPčko na některý den, kdy už není, no, tak horko těžko říct, jestli ještě nějaké zpátky do prodeje půjdou nebo ne.
2: Jasně, okay. Jasně. Mě zajímá jedna věc, je to taková jako jenom moje věc, která mě zajímá, možná trošku odbočíme od tématu, které jsme tady měli, ale jak je to se zahraničními turisty, kteří k nám dorazí, ne interprety, ale turisty, respektive zákazní. Je hodně lidí, kteří sem dorazí ze zahraničí, ať je to Polsko, Německo, nebo i třeba delší vzdálenosti, máte
1: Nový
2: nějakou
1: Zeland.
2: Statistiku? Mm. Fakt?
1: Jo,
2: Nový Zéland?
1: Jo, Nový Zéland.
2: Takže jezdí tady za námi lidi na festival z Nového Zélandu.
1: Z celého světa, dá se říct. Aha. Jako to procento je někde, myslím, že kolem 10, 12, 13 možná procent zahraniční klientely. Samozřejmě jsou to hlavně
2: Poláci,
1: Rakušáci, nějací Němci z Británie, jak tam někdo jezdí, ale opravdu pár i možná desítek lidí opravdu jakoby ze vzdálenějších koutů světa, z Ameriky, z Austrálie, z Nového Zélandu.
0: My jsme zmiňovali, že pochopitelně je to téměř vyprodáno, tak o to možná větší zájem bude po tom, co řeknu, že ty si sebou přinesl dva lupeny na bíci, takže
1: wow.
0: My se chystáme na tu velkou soutěž, která propukne na vlnách Fresh Radia už za chviličko, za pár minut.
2: Možná si pojďme jenom říct, jak to uděláme. Mně napadlo, že k létu patří písnička Samorod Calvina Harrise. Všichni ji známe. Calvin Harris vystoupí. Tak co kdybychom se domluvili, že jakmile v éteru zazní písnička Summer od Calvina Harrise, takže by posluchači znásilnili naši linku. Jako, je to OK?
1: Co? Je to OK.
2: A tak jako pro připomenutí. Jo?
0: Ročník to je? Georgi, Beatsu letos?
1: No a to je právě to.
0: To je
1: jako.
0: Co? No, to je otázka.
1: Je 12.
2: 12.
0: Že bychom jako vzali 12. na lince, protože ten zájem jako bude markantní, jo?
2: Můžem klidně. Že bychom mimochodem, to odpalovali. Toto je Calvin Harris a Summer, jo. Ano. Udělal bych to úplně jednoduše, jakmile to vpálíme do éteru. Volejte, bereme 12. volajícího, který se dovolá a ten získá 4 denní.
1: Čtyřdenní.
2: 4 denní stupenky na Beats for Love. A to je nabídka, která se prostě neodmítá. To ne. Že? Domluveno, tak za chvilku pokračujeme. Dobré ráno přejeme. Monika Dudová a Honza Perník.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Fresh Radio.
7: Jsme metropolitní rádio.

0: Fénix, i toto dost pravděpodobně uslyšíme příští týden, ještě ne, za dva týdny na festivalu Beats for Love.
1: Máme tady Georgie z Beatsu, už jsme kecali i mimo éter, jako to je informací, my to ani nestihneme předat, jo, všechno to, co tady řešíme. Stage, jsme se ptali, co stage, jako ta hlavní,
0: počkej,
1: jaká bude.
0: Tak ještě jednou, Jirko, prosím mě, jaká bude stage?
2: Perfektní.
1: Ano, říkali nám.
2: Úžasná, normálně úžasná, zase něco větší a lepší a více světel a jo, strašně se na to těším, až to uvidím, protože vidět to jakoby na papíře je jedna věc, ale potom to vidět v tom reálu.
0: Ta výstavba mimochodem už začala, ty jsi říkal, že včera jsi tam byl poprvé a už je to prostě v procesu.
2: Byl jsem vyfotit první kužel vlastně.
0: První kužel a své bílé boty, že jo, jestli budou ještě jako pořád.
2: To budou v průběhu asi, jako možná budu dokumentovat. Loni jsem vlastně bílé boty, nebo to bylo předloni, jsem vyfotil jenom na konci.
1: Jo, jo.
0: A nebyly bílé.
2: To vám pak můžu ukázat.
1: Jo, ale to my jako víme, že Beatsy si vyžádají vždycky jednu obuv. To prostě jo, tam jako padne. Jo. Tam máš vysloveně boty jenom na Beatsy.
0: Tak to je.
2: Jo.
0: Tak,
2: já tam mám dvoje. Protože někdy musím reprezentovat.
1: Jo. Jasně, a tak ty boty, vytahuješ jenom
2: ty, na stage. Ano, a ty boty musí být opravdu bílé. A pak mám ty pracovní, které jsou bílé, ale poznamenány jako jo. Hodinama těžké práce.
0: Vrátil bych se zpátky ke stavbě toho areálu, protože to zajímá ne jednoho člověka. Mě zajímá tedy, jak dlouho to trvá. Odpravdu od prvního dne, kdy vám Dolní Vítkovice řeknou, je to vaše, do finálního postavení.
2: Od pondělí už, nebo od vlastně proběhlého víkendu, už tam máme nějaké stany, takže už se zaváží věci. Tuším, že včera se postavil první kužel, který vymezuje hranici stage hlavní.
0: Ano.
2: Takže to začalo včera v podstatě. 14 dní trvá, než se postaví celá ta hlavní stage a musí být připravena už v úterý, protože festival sice začíná ve středu, ale pro nás už to začíná v úterý. V pondělí už přijede tým od Kelvina Harrise a v úterý už se dělají zkoušky, přípravy a podobně.
0: Takže jako reálně bavíme se o tom, že třeba už v pondělí jakoby to prostě víceméně stojí, jenom už se ladí takové jako detaily, kde jo. bude viset to světlo a tak dále?
2: Přesně tak. Okay. Už se spíš jakoby světla už visí a každé se zkouší, jestli je funkční, jestli není třeba vyměnit, jestli dělá to, co má.
1: Potom ta demolice toho areálu trvá stejně dlouho, nebo
2: tři
1: jste
2: dny.
1: Schopni? Stáhnou na 3 dny, to
0: se
2: právě. Jo, to normálně ve 2 hodiny ráno v neděli.
0: Začínáte už jako...
2: Jak končí headliner,
0: ano.
2: Tak vzadu už normálně rozebírá. Stojí 40 normálně lidí a čekají a pak jedou tyho jak...
0: Koukej na hodinky jenom.
2: No a to skončí a oni šup a už lezou, už to rozebírají.
1: A to ještě doufám, že nedá přídavek, borec.
2: tam jde o to, že ta stavba je složitá v tom smyslu, že vlastně na všechno potřebujeme statické posudky.
0: Jasně.
2: Takže je to třeba postavit zaprvé podle plánu, tak jak to má být, takže spousta věcí se na místě teprve jakoby dělá. A poté, samozřejmě kluci to mají spočítané dopředu, jo, ale jedna věc je papír, druhá věc je potom realita.
1: Jasně, jo.
2: Takže vlastně to, postavit to na míru nám, trvá strašně dlouho a pak, když už to balíš, tak to rveš dolů, že?
0: Prostě to jede,
1: jedeš bomby. Nás docela tlačí čas, my ještě musíme odbavit tu soutěž, která teda, už víme, se bude týkat i Kelvina Harrise. My jsme říkali, že se máte dovolat ve správném pořadí, až bude znít Kelvin Harris. Ovšem ta otázka, ta bude zaměřená právě na jeho hudební kariéru. Jo?
2: Tak
1: studujte, mrkněte na internet, budete to potřebovat.
0: Jenom připomínáme, že za chvilku zazní éterem Kelvin Harris a je to vka Summer a jakmile zazní, tak budeme brát telefony, ten 12. tu otázku dostane.
1: Dostane
0: a proč
1: šanci.
0: 12. No, protože letos to bude 12. ročník festivalu.
2: Ano.
1: 37
0: Držíme palce, jsme Fresh Radio.
3: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
4: Bon Appetit.

0: Summer. Je to ono?
1: Je to Calvin Harris?
2: To je Calvin Harris.
0: Je to Calvin Harris.
2: Normálně, ptali se Martina Gerixe, jestli teda ještě můžu do toho skočit, máme ještě čas.
0: Jasně, pojď rychle, než to začne brát.
2: Ptali se Martina Gerixe, kdo je pro něho jakoby top 3 jakoby nejlepší producenti.
1: Ano.
2: A říkal Calvin Harris. A oni se ho ptali, proč. A on říkal, no, že teď s ním někde byl na nějaké show a vlastně poslouchal ty písničky a vždycky si říkal, ježiš, tohle to taky udělal on. Že Calvin Harris toho má za sebou opravdu hodně, klobouček dolů, protože je mladší než já. Má 42 let. A udělal toho tolik, lidi ani neví, že vlastně ty tracky všechny znají, jako, jo, protože to jsou světové hity.
1: Je to
2: jako,
1: tak,
2: jo.
1: Je to tak.
2: S Rihanou, s Dua Lipa, s Pharrellem Williamsem prostě. Je to úžasné, jako co za svoji kariéru stihl.
1: Je to tak a my si od něho ještě určitě něco dáme. Nicméně, teď potřebujeme vytáhnout 12. volajícího. Tak. Dobré ráno, kdo Halo. Je tam?
3: Je to úžasné, jako
4: co. Ano.
0: Ano, tak ano. Potřebujeme jméno jenom.
4: Lukáš Gorínský.
0: Lukáš je super, si první. Jo, pojďme dál. Pa, pa, pa. Volej. Jedem.
1: Tak uvidíme. Pojďme na dalšího volajícího. Máme úplně totálně skolabovanou linku. 773371036. Volejte. Právě teď já si myslím, že máme problém, ale Moni, jo?
0: Úplně zablokováno.
1: úplně zablokováno, že nejde ani nic vzít, jakoby, jo? Takže
0: tak
1: já jsem zvědav, jak toho 12. vytáhneme, no? Asi nevytáhneme ani. To jsme ale mohli čekat, že?
0: Že to bude takový kolaps, no?
1: Já musím podle mě, moment, jo. Tak moment. Technicky to zvládneme. Doufám, že to technicky zvládneme. A když ne, tak nevadí. Dáme ještě jednu hitovku od Calvina Harrise a budeme pokračovat dále. Jirka říkal, že třeba s Rihannou, že jo? To jsou velké hity. Tak klidně jednu vytáhnu. Nefunguje to, že? Jak to vypadá?
0: Už, pojďme. Přijímáme.
1: Dobré
0: jeden.
1: Ráno.
0: Pojď, zkus, jdem.
1: Dobré ráno, halo, slyšíme se.
4: Čemek, ahoj.
0: Ahoj.
1: Norbert.
0: Čemek, jo.
1: Čemku, tak co? Dobré ráno.
0: Hele, Jirko, jdem dál.
1: Pojďme ještě dál.
0: Jdem dál. Sekáme, druhý. Pa.
1: Ahoj, čau.
0: No jo, už to položil sám, chudák.
1: Volá znova. Máte zmeškané volání. Dobré ráno, tady je Fresh Radio, slyšíme se.
0: Ahoj. Třetí, jdem, papa.
1: Zatím, ahoj. Tak dobře, pojďme dále. Dobré ráno, Fresh Radio. Kdo je čtvrtý?
5: Haló.
1: Jméno?
0: Pan Halo je čtvrtý. Tak zatím.
1: Čau. Čtvrtý, pojďme na pátého. Dobré ráno.
0: Haló. Zdravíme, Pětko. Tak čau.
1: Tak jo, šestý telefonát. Dobré ráno, tady je Fresh Radio. Jméno, prosím.
6: Dobrý den. Tady Hegerová.
0: Dobrý, tak paní Hegerová, šestá, jeden dál.
1: Zatím. Paní Hegerová byla šestá, kdo je
0: 12.
1: sedmý?
0: Jo?
1: Dobré ráno.
0: Dobrý, tak
1: výborně,
0: tady sedmička položila.
1: Tady je
0: sama, jedem.
1: Osmý volající.
0: Už jste pochopili, takže my to budeme jenom za chviličku odmítávat.
1: Dobré
0: jedem.
1: Ráno,
0: Petře,
1: osmý. Zatím, čau.
0: Čau.
1: OK, pojďme dále. Devátý volající. Dobré ráno, přejeme.
7: Tebek podduje, ahoj.
0: Dobrý, Devítko.
1: A Radku, zkus to znova, čau. Desátý volající, blížíme se do finále. Dobré ráno, kdo je desátý?
8: Čau, tady Ivet.
0: Ahoj. Ivet,
1: zkus to znova, ahoj. Jedenáctka, tak tohle bude velmi napínavé.
0: Tak tady to bude hodně bolet.
1: Dobré ráno, kdo je jedenáctý?
9: Ahoj, Elena.
0: Ahoj,
1: Eleno,
0: Elenko,
1: zkus to
0: bohužel.
1: Ještě, zatím. Tak a pozor, jo, pozor, je tady 12. volající, to znamená, ten výherní to právě položil sám, OK, jedeme dále, pojďme, chceme 12. volajícího. Aha, ne, tak nám to pokládá opět samo, tak teď je to velké finále, dobře, já opět udělám tady technickou věc, režim letadlo, vypneme, zapneme, 12. volající se dovolá každou chvilku, pozor, chvilka napětí. 773371036, ten, který teď zavolá, je opravdu krůček k tomu, aby získal 4 lupeny.
0: Ne, 2, ale
1: pardon,
0: na 4 dní festival.
1: Na 4 dny na Beats for Love. 773371036. Linka je přetížená, hodně přetížená.
0: To by víme, ale zase bude okamžik ten moment, kdy to ten dotyčný vychytá.
1: Máme více než 20 zmeškaných hovorů, jenom co jsem vypl režim na tohle. Já to zkusím ještě jednou. Tohle je, pardon, omlouvám se za technické problémy, ale to jsme prostě mohli očekávat, že jo. Tak pojďme. Zapínám. No nic.
0: Co? Chvilka napětí.
1: Chvilka napětí. Otočila se k sobě, ono to
0: jasné.
1: Pomůže určitě.
0: Tak, když tak ti to bude asi urychlovat, ten proces.
1: Urychluješ to?
0: Tak, snažím se.
1: Snažíš se. Když tak, zkus ještě jednou režim.
0: 7-7-3-3-7-1-3-6.
1: Já jsem normálně nervózní, jak kdyby byl mělo být moje poprvé. Teď.
2: Buď v klidu.
0: Měj se na George, to je prostě 12. ročník festivalu, ho už normálně nic nepřekvapí. On je zvyklý na takové jako technické zádrhele. Máš to znova jako
1: zrestartováno.
0: Pozor. A pojďme na to.
1: My máme 12. volajícího. Halo, dobré ráno.
0: No tak to snadné.
5: Ahoj.
0: Ano?
1: Ahoj.
0: Jak se jmenuješ?
5: Ahoj, tady Vladík, dneska po třetí.
0: Vladíku.
1: Jsi 12.
0: A dalších 20, co by chtěli být na tvém místě, jo? Tak první krok k úspěchu máš za sebou. Já teď předávám slovo Georgeovi, který ti řekne soutěžní otázku.
2: Ahoj. Nás by zajímalo, kolik nominací na Grammy měl Calvin Harris?
5: Tak to...
2: Pohledám.
0: No, dáváme ti ještě posledních 10 vteřin. 10,
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: 5 nominací.
2: Kolik?
5: 5 nominací. Já mám 5 nominací na Grammy a jedno vítězství za nejlepší videoklip v roce 2013.

0: zkus a řekni.
1: 40krát.
2: No víš to a vyšlo to. To je nadšené.
0: Jsme opravdu před tím 12. telefonátem nám totálně skolaboval telefon, takže jsme rádi, že to nakonec vyšlo. My jsme si mysleli, že ty lísky nakonec dostaneme my s Mončou, jo? Tak ještě, že tak.
1: Jo.
0: Gratulujeme moc, vydrž na telefonu, zbytek dořešíme mimo éter a hlavně si to pořádně užij.
2: Jo, tak zatím papa.
1: Děkuju, to
2: papa, my se spojíme, číslo na tebe už mám, čau. A teď je důležitá věc, protože my se vlastně budeme loučit, jo, to je ten poslední vstup i pro nás. No je to tak, hele, 8.55, Georgi, neradi, ale víme, že... Tak smůla, my tak. Už od nic nehrajeme, už to vypínej. Už máme rozdáno. A víme, že máš to před sebou hodně, protože festival připravuje v plném proudu, takže kam povedou tvoje kroky hnedka po tom, co opustíš Fresh Radio?
0: Spát. Do areálu.
3: Ne. No, musím zpátky k počítači, spousta nevyřízených mailů, potom nějaké online cally máme dneska naplánovány s Amerikou a podobně, takže práce, teď to vrcholí. Těším se na sobotu odpoledne, kdy už vlastně to všechno opadne a já si řeknu, proč mi nikdo nepíše.
2: Bude to divný pocit, když budeš takhle v klidu.
0: Já ti klidně napíšu.
3: Můžeš.
0: Ok, tak jako moc ti děkujeme za tvoje slova, za dva lístky, které jsme mohli posluchačům rozdat a budeme se těšit na festivalu.
3: Mm. Já taky, mějte se krásně zatím.
2: George, Jiří Ramík, programový ředitel Beats for Love a my přejeme, ať se to vydaří, tak jak se představujete. Jako vždycky.
3: Díky.
0: Hezký víkend, ahoj.
3: Čau.

0: Mami, mami, mimino stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
12: Jen a pouze na Fresh Radio.
13: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
14: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
13: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
14: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
15: Dab FM anebo apka

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré dopoledne v Ostravě, dneska v maximech na teploměru 31 až 33 stupňů Celsia, bude polojasná obloha, teploty v noci klesnou na 17 až 18, takže grilovačka bude, a co se týče vyšších poloh, tak v Beskydech dneska maximální teploty kolem 27 stupňů Celsia.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Ostravské sportovní hry přilákaly přes 20 tisíc dětí. Akce byla zakončena slavnostním vyhlášením nejúspěšnějších škol, předáním odměn a putovního poháru. Ten získala základní škola Porubská. Gratulujeme. Bývalá skipová věž Horní Suché se postupně mění v kulturní centrum. Obec chystá její další rozvoj, pořádá koncerty, výstavy i další akce. Horní Suchá si přeje uchovat hornickou tradici a dát bývalé skipové věži nový život. A i právě proto se stala netradičním prostorem pro výstavu fotografií, která propojuje industriální dědictví obce s krásou regionální přírody. Fotbalisté Baníku Ostrava se sešli k prvnímu tréninku letní přípravy. Včera odpoledne absolvovali první jednotku na Bazalech pod vedením kouče Romana Skuravého, který má kompletní realizační tým. Změny doznala také soupiska. Baník po startu přípravy čekají na začátku příštího týdne testy.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 8:03, dobré dopoledne, taky na cesty, děkujeme, že jezdíte společně s Fresh Rádiem. V tuto chvíli v Ostravě žádná komplikace, díky za to, jezděte opatrně v metropoli i nadále. Pozor si ale dávejte v Havířově ve Zvonkové ulici, kde se srazilo osobní auto s jiným osobním autem, tak opatrně, lepší to bude určitě oběd. Buďte opatrní i ve Vendrini na Třinecku, kde se stále ještě vyšetřuje nehoda osobního auta, které narazilo do plotu nedaleko základní školy. Doporučujeme i v tomto případě se místu vyhnout, protože se jezdilo jedním jízdním pruhem. Dost pravděpodobně je situace ve Vendrini vyřešená, kdyby ano, dejte nám prosím vědět. Telefon 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: DAB FM anebo apka.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Zaujímavosťou zo sveta dneska začnem. Jackie Chan zavrhol svoju dceru. Nezdedí ani cent a nechajú pod mostom. Mňa tie titulky proste bavia. Je to tak, na filmovom plátne je Jackie Chan legendou, ktorá zabáva celé generácie. V súkromí je však jeho príbeh oveľa komplikovanejší. Hoci patrí medzi najznámejších hercov sveta, jeho rodinný život sa roky spája s odsúzením, starými chybami, neverou, drogovou kauzou syna, aj otázkami, komu raz prípadne jeho obrovitánsky majetok. Najväčšiu pozornosť pútajú najmä jeho dve deti, syn a dcera. A dceru má samozrejme herec z mimo manželského vzťahu, to bola veľká kauza samozrejme. Je tá vyrastala mimo jeho rodiny a ich vzťah je roky označovaný za prakticky neexistujúci. V médiách sa viackrát objavili jej vyjadrenia, že Jackie Chana nepovažujú vôbec za svojho otca. V jednom zo starších rozhovorov dokonca povedala, že ho vlastne nepozná a že k nemu nemá blízky vzťah. No tak to sa teda nemôže diviť, že ju nechá pod tým mostom. Tak je pravda, že o synovi zasa povedal, že by si mal peniaze dokázať zarobiť sám. Ja neviem ako vám, ale mne sa jeho prístup strašne páči.
0: Skandál s Marikou.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
12: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A dneska ešte pozriem na Michelle Pfeiffer, ona vám zatienila svoje mladšie kolegyne. Áno, hollywoodská ikona najnovšie prevzala prestížne kariérne ocenenie na Gotham Television Awards v New Yorku. Na červenom koberci zatienila všetky baby. A vek by ste Michelle Pfeiffer hádali len veľmi ťažko. Kedy si o nej snívali tisícky mužov a dneska? Rozhodne nepatrí do starého železa. Hviezda filmu Batman žiarila, keď si preberala prestížne ocenenie, ktorej osobitým ocenením za jej mimoriadny prínos filmu a televízii počas kariéry trvajúce viac ako 4 desaťročia. Hoci herečka o svojom súkromí ani zákrokoch nehovorí, fanúšikovia si všimli, že hoci vyzerá stále skvele, mladiství vzhľad si zrejme udržiava aj inak. No, herečka sa najnovšie objavila v minisérii s názvom The Madison, kde výborne stvárnila trúchliacu vdovu. Tak je vidieť, že nejaké tie zákroky podstúpila, ale nič tak veľkého, že by ju to zmenilo od základu, takže palec navrch. Starnúť s gráciou, to sa v Hollywoode len tak nevidí.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz. Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Doprava. Doprava.
1: Já jsem tady ještě ve studiu prolízal různé zákoutí, jestli náhodou po té, co se tady v předchozích dvou hodinách dělo doslova peklo na téma vstupenek na Beats for Love a měli jsme tady hosty, respektive hosta vlastně druhý bude odpoledne, Jirku Ramík alias tedy Sifona, taky ho možná znáte pod tohletou přezdívkou u nás na rádiu už spoustu let, každou středu večer, jinak je to vlastně programový šéf. A žádný lístek mi tu nenechal nikdo. No, zase si budu muset kupovat to své. Tak, jdeme na cesty. Máme tři nehody, což jsem nečekal na to, že venku je moc krásně. Začneme v Havířově na Národní třídě, nedaleko kina Centrum. Tři osobní auta dokonce. V Karviné, respektive na Karvinsku, v Orlové, na Slezské ulici, na úrovni Penny Marketu. No jo, víkend se blíží, je třeba naplnit. Tam máme dvě auta. A poslední komplikace, Frýdek místek, Jiráskova ulice, taky dvě osobní auta. Jiráskova, tak jakože skoro uprostřed délky té ulice.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: about you, but I want another cocktail.
1: Takové dobré téma se mi teď hodí, protože ten song, co teď dojel, je v podstatě o míchaném koktejlu, o koktejlu zvaném Sex on the Beach, alkoholický míchaný drink. A teď do toho zpráva, kde ale není napsáno, nicméně tuším, muž včera v noci na Pardubicku se rozhodl ve 2 hodiny ráno, že přeplave Labe. A obávám se, že ve 2 hodiny ráno jenom tak takové nápady nedostáváte z ničeho nic, to prostě tuším, že zatím byl nějaký solidní večírek. No ale problém je v tom, že sotva skočil do vody, tak už ho nikdo neviděl a doteď hledají potápěči, prohledávají břehy, vodu, všechno a nemůžou ho najít. Tak pokud máte v plánu nějaké party na víkend, doporučuji raději dál od vody. Člověk pod vlivem má neskutečné množství geniálních nápadů.
2: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte polary.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Oslavit výročí svatby stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio. Watch it.

0: Já jsem se tady teď projížděl, jak chodili různě ohlasy na to dopolední vysílání na téma Beats for Love. Mám ještě dobrou zprávu, odpoledne taky se budou rozdávat nějaké ty vstupy u Marka a Michaely, nebo taky Michaely. A dovolím se zareagovat na jeden, protože bylo to tady zmíněno v tom živém vysílání, ale já bych to dodal ještě trošku do široka, protože teď máme více času a máte méně stresu, než pořád zkoušet se dovolat a vyhrát nějaké vstupenky. Dotaz zní, proč na tom festivalu je Calvin Harris ve středu? Proč je v týdnu? Proč není o víkendu? A Jiří Ramík, tedy programový ředitel, to tady trošku rozbíral, ale já dodám ještě jednu část té podstaty, proč se to tak děje, protože když si vemete, ať už Beatsy nebo Colorsy, tak vždycky ty největší hvězdy jsou ve směsti jakože pracovní dny, čtvrtky, pátky, středy. Ten důvod je taky i ten, že samozřejmě peníze, protože když jste taková megahvězda, tak jinou cenu máte na akce v týdnu, protože těch není tolik. A jinou cenu máte na víkendy, kdy ten váš manažer si vybírá různé nabídky, které jim chodí z celého světa, že by ho tam chtěli ten den, ten pátek nebo tu sobotu, oni si vybírají. Dost často se to jakože vložně draží termíny formou aukcí. A tam ty cifry skáčou výrazně jinak. Pamatuju si pár let zpátky, ještě na předchozím rádiu jsem měl na rozhovor i paní Zlatku Holušovou, kdy jsme zrovna tohleto téma rozebírali a říkala, že v tom ročníku, kdy jsme dělali rozhovor, tak na Colorsech vystoupila tehdy v Ostravě Björk, taková ta islandská hvězda. No a Zlatka říkala, že tím, že ji mají v týdnu, tam to bylo tuším ve čtvrtek, tak je výrazně levnější, protože kdyby byla na víkend, tak stojí skoro stejně jako celý rozpočet všech ostatních hostů. Tak obrovský rozdíl je mezi pracovním dnem a víkendem. Takže proto vždycky tady v těch našich končinách, kde prostě nemáme tak vyspělou ekonomiku a tak vyspělé příjmy a sponzory a tak dál, tak vesměs ty hlavní hvězdy budou v týdnu. Ale co? Budou! Navíc v týdnu, že jo, máte volný víkend.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: freshradio.cz.
1: Ještě naposledy, protože tady chodí další dotazy na téma Beats for Love, samozřejmě, co vím, zodpovím a jsem rád, že se ptáte, ale už s tím nebudeme zatěžovat, protože ne všichni samozřejmě mají tohleto téma zapotřebí poslouchat několik hodin v kuse, takže je změníme a slibuju, že se k Beatsům vrátím ještě příští hodince na aspoň jeden vstup, nicméně stále platí, že i odpoledne a nejenom dneska, ale i příští pátek do ráno a odpoledne opět bude šance ukořistit nějaké volňasy. Tyjo, že bych zavolal jako neznámý, že? Ale oni by mě kolegové poznali. Tak mám smůlu. He said, tell me a story.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.

Tohle je ten správný zvuk. Se omlouvám za tu dramatickou pauzu, ale na poslední chvíli jsem si tady ještě vymyslel sám sobě komplikaci. Filmy. Konečně jsem včera byl po mnoha měsících zase v kině a těšil jsem se několik měsíců, protože jsem fanda sci-fi na den odhalení. Původně jsme měli jít v pondělí mi to zrušili, pak že vůtady zase někdo nemohl, tak jsem chytal trošku nervy, ale včera jsem to stihl. A musím konstatovat, jakože jiné než jsem čekal, člověk jde do kina na Spielberga, na sci-fi, prostě já čeká nějakou tu, řekněme, sci-fi akční řežbu a nic moc v tomhletom pohledu, ale jinak ten film je, já bych řekl, že skvělý, jo? Možná se s někým nezhodneme, ale je v tom filmu prostě ta atmosféra starých, dobrých, devadesátkových blockbusterů, obzvlášť když Steven Spielberg prostě, že jo, kdo jiný než on. Tak mě to první půl hodinu, nechci říct, že úplně nebavilo, ale pořád jsem si říkal, kdy už to přijde. Pořád to byla taková téměř sociálně a la Netflix záležitost. Hodně se tam mluví. Ale pak si vlastně po té půl hodině uvědomíte, že jste se do toho filmu dostali úplně a jste jakože fakt napnutí. Tak jak ty filmy dneska už neumí dělat ty další generace režisérů, tak tam to funguje. Takže pokud chcete užít celkem zajímavý film, hlavně role Emily, teď mi vypadlo jméno příjmení. S Kaminským žije. Emily. Okno. Ale teď jsem pustil jinou slavnou filmovou, hororovou. Možná někteří znalci by poznali. Já teda přiznám se ne, a to ten film jsem viděl několikrát a nechytl bych se podle téhleté hlavní melodie. A s tím přináším v podstatě spíše smutnou zprávu. Možná jste zaregistrovali v týdnu, že zemřela herečka, tyjo, to zase je křestní jméno, Davy Chase. Předpokládám, že to říkám dobře. Což byla právě postava té strašidelné, Samara se jmenovala ta holka, že jo, co vždycky vylezla z té studny. Takže představitelka té Samary. Bohužel tedy zemřela a mě to překvapilo z toho důvodu, že to byla mladá holka. 35 let. Jo, zatím jsem nepátral, ale asi to nebude úplně přirozená smrt. Každopádně trojka, pokud se bude točit, jednička, dvojka je trojka, myslím, není, že, kruh. Tak už budou muset do studny hodit někoho jiného. Ale zpátky k dnu odhalení. Jak už říkám, jako doporučuji film, pokud, ale nesmíte od toho očekávat nějaké vesmírné střelby, řežby. Ufony tam vidíte možná tak v součtu půl minuty a potom na konci je taková dojemnější scéna s trošku další. Ale jako dobrý. A co mě překvapilo, tak právě v tom filmu jako jeden ze songů jede i Gwen Stefani. A já jsem zjistil, že jim normálně nemáme v počítači, tak to musíme Leši říct, ať to dožene, protože tím pádem se z toho stane asi zase hit. Tak si dáme Sweet Escape, který zní právě v dní odhalení.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. se blíží a máme aktuálně 5 nehod v regionu. Jo? To jsem teď chvilku přemýšlel, jestli v zimě, tím, že ty zimy jsou poslední roky takové mrnější, jestli, ale asi 5 nehod v jeden den někdy bylo. Takže začneme znova to repete. Stále platí upozornění na nehodu v Orlové na Slezské ulici před Pennymarketem, se řeší následky 2 osobní auta. Havířov národní třída před kinem Centrum 3 osobní auta. Frýdek místek Jiráskova, 2 osobní auta, to všechno jsou následky nehod, které už se staly, možná už tam třeba není nic, ale pro jistotu. No a teď 2 další nové. Nejznámější kruháč v České republice, tedy Opava, na nájezdu od, jakoby od rychlostky od Ostravy, od toho, od Globusu. Když jdete z toho kruháč od Globusu směrem na ten druhý velký kruháč, tak právě v tom nájezdu 2 osobní auta. A ještě jednou Opava, tentokrát je centrum, vlastně ten městský obchvat, nebo jak tomu říkají v Opavě, zámecký obchvat, teď nevím přesně. Tak na Olbrichtově, nedaleko restaurace na Rybníčku asi, tam zrovna nějaký symbol, nejde to přečíst, osobní auto s motorkou.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šen.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.

taková ta ostřílená hláška, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější, ta platí bez ohledu na to, ve které zemi žijete. Tak si dáme teď aktuálně dva příklady. Jeden je český, druhý polský, tak začneme třeba tím polským. Polsko aktuálně řeší kauzu mladého pana doktora, který už to, že do ordinace jezdí v novém Porsche, tak samozřejmě to tak trošku bije do očí, že jo. Ale jako na jednu stranu já za sebe říkám, mně je jedno, kolik mají lékaři peněz. Klidně, ať mají milion měsíčně, protože to je opravdu důležitá funkce. Naproti tomu nechápu, proč sportovci a i v podstatě celebrity a vůbec tenhle ten biznis vydělává takové peníze, když v podstatě nic užitečného, krom toho, že někde zahrají film, bez srovnání s doktory nedělají. Jo. To bohužel je můj názor. Ale tenhle ten pan doktor bohužel trošičku zneužíval toho systému, takže vystavoval, a mladý kluk, ani ne 30, vystavoval falešné jakoby výkony z práce a díky tomu si bokem přišel na nějakých skoro 10 milionů každý rok. Ale fungovalo to do té doby, dokud na něm držela ochranou ruku i jeho jakoby vládní strana. Jenomže co si se změnilo v Polsku, ta strana ho odepsala a jihle už je z toho kauza, kterou řeší skoro každý Polák. No a u nás máme teď dneska taky takovou novou. Šéf pražské buňky hnutí ANO, pan Prokop, má trošku trable s tím, že novináři se zase zeptali a zjišťovali si, jaký má majetek, takže rodinný dům, 6 bytů, garáže a tak dál a tak dál. A on tak nějak jakože v podstatě v duchu vrchního blekotala nedokázal vysvětlit, odkud to bude. Odkud to vzal. Takže dnes oznámil, že udělá tiskovku, tam to prý všechno vysvětlí, ale rozhodně se nechce z politiky stahovat. No tak jasně, když jste v té politice, tak musíte nahrabat, to je logické. Dokud vás nevyhodí, tak hrabete.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Je super vidět, jak reagujete, protože okamžitě se tady dosvítil telefon, někdo volá, ale hele, máš smůlu, jo? Já jsem žádné lístky nedostal, já nemám co rozdávat, tak jenom zopakuju, že ráno už to dneska nestihnete, ale odpoledne samozřejmě opět se bude pokračovat s hosty a odpoledne přijde samotný Kamil Rudolf, tedy hlavní hlava Beats for Love. A stejně tak i příští pátek, i ráno i odpoledne opět bude den z Beats for Love. A přidám jednu takovou zajímavost, jak se dost často řeší, že takové ty hvězdy a hvězdičky si objednávají různé požadavky. Existuje věc, která se v hudebním prostředí říká rider, což je jakoby seznam. Vy chcete někoho jakože si zamluvit na svou akci, no, na větší akci, a ten člověk krom honoráře vám pošle seznam ještě dalších věcí, které prostě on bere jako standard a chce je tam mít. Dost často tam jsou úplně nesmyslné drahé láhve alkoholu v hodnotách desítek až stovek tisíc, podle toho, jak velká jste hvězda. Vím, že zase některá jiná hvězda měla požadavky na speciální minerální vodu z japonského ostrova, tuším, že z Fidži, z hory z Fidži, která se prodává jenom v jediném japonském obchodě, museli ji sehnat, jinak by nepřijela. A takové podobné kraviny. Je pravda, a to potvrdí jak organizátoři Beatsu, tak i Colors, že čím větší hvězda, pokud už to není, pokud to ještě není nějaká nováčková hvězda, tak ta už tak jakože úplně neofrňuje. Ta prostě přijde a vesměs s tím manažerem se dá normálně mluvit. Ale když jste začínající hvězda, tak tam ty požadavky lítají. A speciálně ten alkohol to všichni proklínají, protože je to dost často tak, že ti lidé, ty hvězdy nebo hvězdičky, když potom skončí své vystoupení, tak jdou do šatny a tam si vemou tu svoji láhev alkoholu a nalijou si jednoho panáka a tím to končí. Protože jenom pro ten pocit, že to mohli zkusit, že jo. Ale pak je problém, že ty láhve jsou dost často už sběratelské a když je otevřená, no tak už ji úplně neprodáte za dobré peníze, už jdete do mínusu a v baru, upřímně řečeno, kdo si koupí panák v hodnotě třeba tisícovky, jo, asi nikdo, že, neli víc. Ale letošní ročník má taky jednu takovou raditu na Beats for Love. Já nebudu říkat, který headliner, ale jeden z těch hlavních headlinerů měl jako požadavek, že chce mít na stage obří akvárium se žralokem. I takový požadavek se prostě v rideru objeví. A to, jestli tam to akvárko bude mít, anebo ne, to se možná dozvíte odpoledne.
1: JJ Jirka Javorský je fresh.
4: Tady samozřejmě nemůže chybět i hudební tečka. Calvin Harris dneska pojede ve vyšších rotacích a tohle je od něj u mě osobně asi nejoblíbenější věc. Pravda, starší z doby, kdy ještě nebyl tak komerčně známý, ale je to dobré. Thinking About You. Ever since I met you, I just can't get you off my mind.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: JJ. Aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

A další taková fotbalová. Včerejší výsledek rozebírat nebudeme, já jenom přidám svůj zážitek. Dorazil jsem domů zrovna v téměř sekundu, kdy začínal ten zápas, tak jsem si to samozřejmě z povinnosti pustil. A ještě jsem registroval ten první gol v té 10. minutě. Pak mě někdo tradičně vypnul mým hlavním vypínačem a zbudil jsem se a dívám se na telku. A tam normálně 90. minuta 1-1. Teď jako taková ta prvotní reakce, když se proberete z takového lehkého dřímání. Jsem měl, 1-1, ok. A teď co? 1-1? Jak 1-1? Začnete nad tím špekulovat. No, dopadlo to neslavně. A to jsem si ještě z začátku, než jsem musel říkal, ty obsadit na to, protože tam jsme podle kurzových odborníků byli jednoznační favorité. Ale tam byste museli vsadit aspoň tak 10 tisíc, abyste vyhráli tuším 18, že? Tak jsem si říkal, tyjo, to je taková jistota. No tak příští týden ještě Mexiko a tam, kdyby vyhráli, tak to bude jeho překvapení. Ale pochopitelně šance je vždycky, v tom je ten sport krásný. Teď máme ale jinou reálnou záležitost. Z kraje tohoto týdne se stala nehoda v Čechách, kdy řidič rakouského autobusu zahučel pod viadukt, pod podjezd a bohužel autobus byl vyšší, on nerespektoval dopravní značku, takže tam byly nějací lehce zranění a autobus přišel o střechu. A už je tady v těch rychlosoudních procesech obvinění a to jsem teda, přiznám se, trošku překvapený, kolik dostane, protože mu hrozí až 5 let, jo, což mě teda přijde dost. Kolikrát za mnohem závažnější tresty tady malém někteří odcházejí s podmínkou. No, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Škoda na zničeném autobuse je kolem 1 000 000, dalších 100 tisíc konstrukce toho viaduktu. A on má obecné ohrožení z nedbalosti a navíc ještě i bude mít zákaz činnosti.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ.
2: I've been lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong times, but I learned the right ones are harder to find.

Dovolím si ještě jedno takové jakože DJské téma v uvozovkách a opět se to i tak trošku vztahuje k Beats for Love, protože loni největší hvězdou David Guetta viděl jsem, zvítězil jsem. A jako bylo to takové jakože dobré, no. Nebylo to nic, co by člověk čekal jakože úplně wow, ale prostě on nemá už potřebu nějak dělat wow, on ví, že to umí a hold, prostě podle toho to vypadalo. Ale teď se přesuneme do současnosti a David Guetta měl v předchozích dnech 3 velké akce na Národním pařížském stadionu, kde se vlezou desítky tisíc lidí a on to 3x po sobě vyprodal. Jo? Na obyčejnou uvozovkách DJinu 3x po sobě vyprodal největší pařížský stadion a už je venku video z toho posledního večera, myslím, že to bylo včera nebo předčerem, teď nevím přesně, kdy to končilo. Jak normálně po skončení té akce, jak tam lidi řvou nadšením, jak stojí a ne, že je dojatý, on brečí jak želva, doslova do písmene, brečí jak želva. Prostě je vidět, že ho to pořád baví, protože kdyby to dělal jenom pro prachy, tak to tak nějak neprožívá. Tak si dáme zase od něj jednu starší, World is Mine. I believe.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
6: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v

0: A nebyl by to ten správný týden, abych tady neměl aspoň jednoho nebo jednu v tomto případě, co se zase nechala nachytat na snadné money, na snadný výdělek peněz. A začalo to tak, že jí zavolali s tím, že asi zapomněla, že si před 30 lety založila někde účet, což samozřejmě v tu chvíli asi ne každý bude přemýšlet rychle, jestli jo nebo ne. Takže ukecali ji, že fakt tam má nějaký velký balík. No a na základě toho z ní pochopitelně vymámili osobní údaje, přihlašovací údaje a tak dál. A nakonec je to za 100 000, no. Jako to není taková cifra, jak dneska už bývá, to bych řekl, že to byly teda nic moc, čorkaři. Ale 100 000 zase na druhou stranu, že jo, to nenajdete každý den na zemi ležet.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak musím konstatovat s takovou trošku škodlivou radostí, že dneska je velmi plodný den na nehody. Předchozích 5 nehod už ze systému zmizlo, ale máme tady nových 5 nehod. Tak začneme. Začneme třeba na dálnici. Na dálnici, na úrovni sjezdu na Václavovice, to znamená před Chvínkovickým tunelem, když jedete od Ostravy, tak tam se řeší... Jo, tam se uklízí, pardon. Tam se jenom uklízí v uvozovkách. A teď nehody. Ostrava, v podstatě Vyškovice, na Pavlovově ulici, zhruba uprostřed ulice, 2 osobní auta. Kravaře, Popavská ulice, kousek od cukrárny, 2 osobní auta. Větřkovice, když jedete z Větřkovic směrem na Gručovice, tak tam zahučil někdo do příkopu, jak to tak vypadá. A poslední komplikace v Novém Jičíně, v části zvané Žilina, to jsem nevěděl, že v Novém Jičíně mají tak blízko na Slovensku. Beskydská ulice, 2 osobní auta a na místě se zasahuje ve velkém stylu.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
8: Siesta a Radek Erben.
9: Dobré poledne, 4 minuty po 12. hodině. Dobrou chuť k obědu. Tady je Fresh Radio. Zůstaňte s námi.

0: Za chvilku na Fresh Radio jeden z oficiálních songů mistrovství světa ve fotbale. Jirka o tom mluvil asi před půl hodinou, že se díval na fotbal, když to bylo 1-0, potom usnul a bylo to najednou 1-1. Byl úplně zděšený, co se děje, že jsme s Jihoafrickou republikou hráli 1-1. No, já jsem měl jiný příběh, já jsem nestíhal vůbec koukat na zápas a přišel jsem domů a říkám, pustím si to, jak to vypadá. Chtěl jsem se nechat překvapit a viděl jsem už takového smutného Radka Štěpánka, který ve studiu komentoval zápas, že naši kluci jaksi za sebou táhali nohy a že asi nebyli aklimatizovaní a že byli unavení a že Jihoafričané tam běhali jako laňky. No, tak jsem ani nechtěl vědět, jak to dopadlo, potom jsem si to samozřejmě pustil, jenom tak pro zajímavost. Prvních 15 minut se mi líbilo, potom to stálo za starou Belu. Uvidíme, jak s Mexikem. Mexiku už o nic nejde, že by nám to dali. Nevěřím, ale možná se něco stane. Tady je Ava Max.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: Dimitri Vegas, Like Mike na Fresh Radio, samozřejmě velký hit od Dido v takovém tom jasném tanečním kabátu. A Dimitri Vegas bude navíc podle v pátek rozzáří ostravskou festivalovou noc. My dnes na Fresh Radio máme den z Beats for Love a vy už to víte, že v Bon Appetit ráno jsme rozdávali lístky a odpoledne v Rychlé rotě taky máme nějaké lístky na Beats for Love. Ale mimo to se dozvíte i spoustu zajímavých věcí. Tak třeba ráno se bavili o tom, kolik stojí headliner číslo 1 na Beats for Love, Calvin Harris. A jestli to chcete vědět, tak část z toho rozhovoru už za chvíli.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Požádat o ruku stylově?
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: No, super.
14: Co no super?
13: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
14: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
15: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
16: Jen a pouze na Fresh Radio.
17: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
18: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
17: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
18: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Tohle je ta správná muzika, která bude znít i na Beats for Love. Teď zněla na Freshy, Camel Fat, 12.29. A já jsem před chvilkou říkal, že bychom se mohli podívat na největší hvězdu letošního ročníku a vůbec megastar současnosti celosvětovou, protože po boku Davida Getty je Calvin Harris, topka, kam se podíváte. No a přijede do Ostravy, to je jedna věc. Druhá věc je, kolik taková legrace stojí. My jsme se na to ráno ptali. Bon appetit. Best of
1: Fresh. Jirko, ty jsi přišel hlavně z toho důvodu, aby si nám odhalil ty nejhlavnější headlinery, ale my už to všichni víme, že tam bude Calvin Harris.
2: Právě.
1: Tak nám jenom v úvodu řekni, jestli je to fakt jako nejdražší položka, kterou jste kdy pro Beatsy řešili.
2: Je to tak. Je to tak. A bylo to tak trošičku, nechci říct úplně náhoda, protože my jsme samozřejmě si říkali, že jednou dostat Calvina Harrise k nám by bylo teda úžasné. A ono se to tak nějak jakoby našlo tu cestičku k sobě, ten náš festival a on, respektive jeho management, jeho agent, toto. Takže v momentě, kdy vlastně to přišlo, tak jsme si říkali, wow, tyjo, my vlastně můžeme to zkusit. Jestli na to budeme mít, samozřejmě ta finanční hodnota je...
1: Je kolik? No,
3: museli jste
1: si
3: půjčit? Museli jste si na to půjčit? To řekni.
1: Složili se všichni.
2: Takovýhle headlineři jsou v nižších milionech eur.
1: No, nižších milionech eur, jo?
2: Ano.
3: No tak jo. To je skoro jak můj honorář za moderování akce. Ne, já si zrandu.
1: Já už jsme slyšeli ten smích u toho rádia, ale až jsem to šlo. Best of!

0: Taková páteční pohoda, co říkáte. Taylor Swift, není kam chvátat. 12 hodin 40 minut, některým z vás už to za chvilku odbimbá a vzhůru vstříc tropickému víkendu. Doufám, že máte plavky, opalovací krémy, sluneční brýle, protože...
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: No, přátelé, já bych to chtěl ještě dokončit tu myšlenku, protože proč jsem zmáčkl ten čudlík? Protože jsem byl dneska na masáži, je pátek odpoledne a chtěl jsem říct, že spousta z vás už se těší na ten tropický víkend, ale když je člověk dopoledne na masáži, v pátek dopoledne, tak odpoledne je úplně mimo a je vypnutý, protože můj fyzioterapeut mě tak prohmátl, že nevím, co dělá můj levý prst a pravý prst dohromady, jo? Že nejsou koordinované, tak možná právě proto jsem zmáčkl ten čudlík a ona se spustila reklama. Takže to se stává. V každém případě myslete na pitný režim, protože teď o víkendu má být první tropické víkendové počasí s koupáním zdarma. Třeba na Hlučínské Štěrkovně, že ano. Tak u toho poslouchejte Fresh, protože to je zaručeně rádio, které vám hraje taneční fresh hity, třeba i staré pecky, jako například Fatboy Slim za chvíli, anebo teď můj oblíbenec, který je čím dál tím více vidět. Hugo.
1: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio, taky probíhá den z Beats for Love. Podrobnosti za chvíli, teď vzhůru na silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Dávejte bacha, v ulici Šenovská v Ostravě hlásíte nehodu dvou osobních vozidel. Opatrně projíždějte. A na dálnici D1 na 349. nebo 342. kilometru, tak je to správně, ve směru do Polska stojí porouchané vozidlo. Projíždějte velmi obezřetně. Šťastnou cestu.
2: Doprava.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15 letou zárukou

0: chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Přátelé, pokračujeme dál, posloucháte Fresh Radio, tohleto je Madonna Music. 67 má Madonna, to můžu říct u ní. Když vydala po delší době hit Feel So Free, což je nový single, tak se stal okamžitě nejstahovanějším a nejprodávanějším songem vůbec. A já říkám bravo. Takže posunutí hranice odchodu do důchodu nemá smysl. Má to smysl. Madonna je toho čerstvým důkazem. Kéž by třeba přijela někdy na Beats for Love, co?

0: Čerstvá novinka od Bibi Rexy, posloucháte Fresh Radio, my jsme fresh i v tom, že dnes říkáme fresh informace o Beats for Love. Festival startuje 1. až 4. července v Ostravě, už se na něho moc těšíme a připomínám, že v rychlé rotě si budou moji kolegové, tedy Marek a Mikaela, povídat třeba s ředitelem festivalu Kamilem Rudolfem a témata Love ID, změna vstupenek na QR kódy a další praktičtější věci, které byste měli vy jako návštěvníci festivalu vědět. A navíc odpoledne další vstupenky na Beats for Love, stejně jako ráno. No a ráno se zase pro změnu naše ranní dvojka ptala na to, jak to bylo a jak to je s kapacitou festivalu. Odpovídal Jirka Ramík.
1: Chtěl bych se zeptat na jednu věc, avizujete, že je téměř prodaný festival, tak by mě zajímalo, jaká je letos očekávaná návštěvnost, případně jaká je kapacita areálu, kdyby se opravdu vyprodalo, kolik nás tam teda dohromady bude. Mm-hmm. Děkuju, zatím, čau.
2: Tohle je velice zajímavá otázka. Děkuji a děkuji vlastně, že ten, kdo se dotazuje, mě vlastně zná.
3: On ví, že jsi tady náš středečňák. Fatal teror.
2: Je těžké to jakoby odhadnout teďka. Většinou to je něco kolem 40 tisíc, možná přes 40, protože je třeba si uvědomit, že na tom festivalu pracuje několik tisíc lidí.
4: Jasně.
2: A tu kapacitu musíme jakoby vlastně dodržovat i v tomto ohledu. To znamená, teď nevím, jestli těch pracujících bude 4 tisíce, 5 tisíc, těžko říct. Každým rokem se to zvedá, každým rokem se nějakým způsobem snažíme ten areál upravit tak, aby kapacitně jakoby se navýšil. Ještě někde možná máme nějaké možnosti, kam se posunout, ale samozřejmě je to taky otázka toho, jak se postaví stage, kde budou, jaké průchody. Na tu bezpečnost opravdu hodně dbáme a samozřejmě i počet vlastně záchranných složek IZS, kolik jich tam bude a podobně. Takže to, že byl festival v některé dny vyprodány, už se stalo historicky. Tuším, že to bylo vždycky něco kolem 40 tisíc lidí.
4: To je neskutečný.
2: A těch unikátních návštěvníků tuším, že loni bylo přes 56 tisíc. To znamená, hodně lidí opravdu jezdí na všechny 4 dny.
4: Wow. Best of Fresh.

0: Kyla, Zara Larsson, posloucháte Fresh Radio, hezké odpoledne ve 13.21. Je horko, pokud nemáte náhodou volno, nebo nejste jako můj kámoš na cestě do Itálie a vyráží na kola do Dolomit, tak mu trošku závidím, tak musíme snášet tady ty teploty. Ale po dlouhé době si užijeme pořádné tropy. Navíc tady na Moravě a ve Slezsku můžou být třeba zítra i docela silné bouřky, tak bacha na to, teploty hodně přes 30 stupňů Celsia. Ale mě tak napadá, kdybyste měli říct jednu věc, kterou máte na létě nejraději, co by to bylo? No, klidně můžete napsat.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: Ale já možná řeknu více věcí, co by to mohlo být. Tak co se mi líbí na létě? Sukně, nebo dlouhé dny, nebo že není zima, a nebo že už jen za půl roku je zima.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Duhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Ano, tancujte s Fresh Rádiem. Michaela už dorazila a slíbila, že společně s Markem vás budou zásobovat dalšími lístky na festival Beats for Love. Tak to je jedna dobrá zpráva. Druhá dobrá zpráva je, že Kamil Rudolf, ředitel festivalu, se s námi pokecá o tom, co je nového v rámci třeba QR kódu a podobně. Místo vstupenek, to jsou věci, které byste měli vědět. A doplníme ještě, že dneska v rámci Friday Mixu bude speciálka s Lumírem Moškovským, a to s Calvinem Harry. Protože Calvin Harris, který přijede na festival a zaplatili za něj řádech několika milionů eur, ale nižších milionů eur, tak si myslím, že si zaslouží pozornost i naši. Tak bude to taková speciálka Friday Mix o Calvinu Harrisovi. Všechny jeho zásadní hity si myslím uslyšíte v jednom dvouhodinovém balení. A abych nezůstal já taky stranou, tak v siestě je tady Calvin Harris a Regenbow Man.
5: Fresh Radio.

0: Miraj a polský producent Tips dokola na Fresh Radio. Já jsem nedávno viděl takový hezký příspěvek od Miraje na Instagramu, kdy byl v Edenu a zrovna se balili světla a pódium po Evě Farné a on říká, kam to vezete, hoši, nechte to tady, my to budeme potřebovat taky, nenecháte nám tady aspoň 3 světla nebo něco takového. No, Eden je teď v nějakém takovém zájmu moravskoslezských zpěváků, protože Eva Farná, že jo, rodačka z Vendrině, teď Miraj, to je taky náš člověk a všichni vyprodávají Eden. Tak Eva udělala opravdu kus práce, bylo to nádherné, 3 vyprodané koncerty a Eden 360, to bude 12. června 2027, kapela Miraj. Tak jsem zvědav, jak kluci budou vybaveni, co se týká techniky a jak to všechno vyprodají. Samozřejmě držíme palce a za Fresh Radio posíláme pozdrav, nejenom kapele Miraj. Za chvíli Elton John a Dua Lipa.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte pulari.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Siesta.

0: 14 hodin 1 minuta.
1: Doprava.
0: Připomínáme nehodu v ulici Šenovská v Ostravě. Teď probíhá vyšetřování, srazila se dvě auta. A ještě pozor na Opavsku ve Slavkově na silnici 46. Je to asi 108 kilometr. Kyvadlový provoz, jezdí se jedním pruhem kvůli nehodě nákladňáku. Hezký víkend přeju, teď už rychlá rota a jedeme v rytmu Beats for Love. Ahoj!
2: Doprava!
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots,

0: Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Rychlá ruta!

0: Tak na rychlovku, hezké odpoledne, rychlá rota je tady a taky odpoledne z Beats for Love. Čekejte minimálně teda jakože dva lístky. No, my jich víc nemáme, ale aspoň tak, ne?
1: A bude to rychlá. Vám garantujeme.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Rest of my life, Jonas Blue a taky Sam Feld tady u nás v odpoledním vysílání Rychlé roty. Ahoj lidi, ještě jednou krásné odpoledne s datem 19. června. Máme 14 hodin na 10 minut. Marek a Michaela je tady.
1: Krásné odpoledne, je pátek, Páťulínek, což je úžasná zpráva, protože před námi je víkend a pořádně letní víkend.
0: Ano, a v téhleté hodince samozřejmě budeme soutěžit naši vaši oblíbenou soutěž Pravda nebo lež. A v té další hodince máme pro vás, pokud to pan Kamil zvedne, tak máme pro vás speciální rozhovor s Kamilem Rudolfem. Všichni víte, kdo to je, kdo to neví, tak ať si to zjistí na internetu.
1: Si to vygooglete.
0: Jasně. A hned po tomto rozhovoru budeme soutěžit o lístky. Dva lístky na Beats for Love. Ale a už máme připravenou takovou otázku, že víte co? My vám to neřekneme.
1: Počkejte si
0: až do příští hodinky. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Hlavní hvězda středečního dne Calvin Harris vystoupí úplně jako poslední na hlavní stage. Proč to říkám? Protože dneska máme den z Beats for Love, ale to jsem vůbec jako, já jsem to chtěl jenom říct takhle bokem. Prozrať, jak bylo včera.
1: Počkej, taky ještě, tak když už se to teda takhle nakousl, jo, tak taky dodejme, že dneska Friday Mix s Lumírem bude právě v tomhle tématku, ne?
0: Jo, celé dvě hodiny Calvin Harris.
1: Lumír
0: říkal, že když se probíral tou jeho muzikou, že by byl schopný natočit 20-hodinový set. Jenom Calvina Harrise.
1: Pustě.
0: Že opravdu ten Boris toho má strašně moc a je to jeden z těch lidí, který nevykrádá hroby.
1: Jestli mi rozumíš. Já ti naprosto rozumím.
0: Víš, co jsem tím chtěl říct, jo?
1: dál to nebudeme rozebírat.
0: No ne, prostě dělá svoji muziku,
1: jo,
0: prostě nevykrádá hroby.
1: Tak to má, vidíte, v pořádku.
0: Jako Pedobrt.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič. Trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: pravda nebo lež?
1: Je to pravda nebo je to lež?
2: A co?
1: To se uvidí.
2: To se uvidí. O co hrajeme? Hrajeme o 2000 korun do obchodního centra Forum Nová Karolina.
1: A je pátek, takže budeme losovat finalistu. Krom toho, že pak budete moct ještě vyhrát dnešní lístky navíc for love, tak vy teďka můžete vyhrát i 2000 korun do obchodního centrum Forum Nová Karolina. My jsme tak úžasní.
2: Ano,
1: že vám pořád něco rozdáváme.
2: A obě ty soutěže se budou týkat tebe. To můžeme prozradit. A hned tahle ta první otázka, ta zákeřná.
1: No tak to jsem zvědavá.
2: Já sama
1: nevím, jo, mi vyzlatí.
2: Je pravda anebo lež, že Mikaela naspívala hit s názvem Opavo. WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pravda nebo lež?
1: No tak se přiznej, dostal jsem tě tou otázkou?
2: Mně si tou otázkou maximálně dostal, ale naše posluchače ne. No.
3: Ostrava přece.
2: No přece.
3: Hoj, je to lež. Ostrava přece.
2: Moji jsou.
4: Myslím si, že to je lež. Naspívala hit, který se jmenuje Ostravo.
2: Já ji miluju.
5: Zdáre, zve spolek. Je to lež.
6: Ahoj, je to lež. Mikaela naspívala Ostravo.
1: Hele, moc krát děkujeme za ty hlasovky.
2: To jsou miláčci, vidíš, že jsou moji, já
1: to vím. Jo, to je úplně super. Jsme překvapení, kolik vás napsalo, já jsem se pomaličku v tom WhatsAppovém smetišti ztratil.
2: A to je teprve takový warm-up na to, co přijde.
1: Ano.
2: My jsme dneska poslali do finále dívčinu Ivanu 414, protože člověk, který ještě nám nikdy na odpoledne nenapsal, milý zlatý, takže gratulujeme.
1: Můžeme prozradit část otázky, která bude o ty lístky na Beats for Love, anebo
2: ne,
1: neprozradíme
2: ne, to? Ne, protože hele, dívej se, to je fakt velká věc.
1: Je to velká věc.
2: My budeme, ne? Dívejte se, vy nevyhrajete jakože jeden člověk dva lístky, my vybereme dva z vás, takže každý z vás dostane potom jednom lístku, takže máme dva lístky. Nebudeme k tomu nic víc říkat, protože víme, že to bude obrovský boom a že nám tady zase spadne síť tak podobně jak ráno. Jediné, co řekneme, je to, že to bude přes hlasové zprávy. Nevolejte
1: nám. Všechno to bude muset být přes hlasové zprávy a já opravdu napovím, protože já jsem ten hodný, ona je ta zlá dneska a já jsem ten hodný, tak já musím napovědět, dobře si naposlouchejte písničku Ostravo.
2: Ty jsi strašnej.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelem.

0: A my si musíme ještě jednou vrátit k naší vaší oblíbené soutěži Pravda nebo lež, protože dneska nejenom, že budeme losovat, ale budeme taky volat tomu výherci. Jenom je tady jedna změna. Počítejte s tím, že ten telefon provedeme v jinou dobu, než jste zvyklí.
1: Většinou to bývá okolo 16:30, ale my to dneska budeme muset z jasných důvodů posunout na 16:30. Takže vy všichni, kteří jste ve finále, teď nevím, kdo všechno tam je, možná to přečti, tam jsou dva muži, tři muži, jedna žena.
0: Jiřinka tam je, aha. Lukáš tam je, Peťa tam je.
1: A dneska...
0: Počkej, ještě Peťa a dneska ta Ivanka.
1: Ivanka, takže vy čtyři no. Poslouchejte,
0: jeden, dva.
1: Že okolo 16:30 se dozvíte, kdo z vás vyhrává 2000 korun do obchodního centrum Forum Nová Karolina.
0: Jasně, a víte co? Víte, proč to všechno, jo? Bo den z Beats for Love. Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 15 hodin a 1 minuta, pojďme se mrknout na dopravu v Moravskoslezském kraji. Tak, Mladecko na Opavsku, tam na té její hlavní silnici, která přes to Mladecko vede, je dopravní nehoda dvou osobních automobilů a ještě jedna dopravní nehoda je v Husově ulici v Kopřivnici, což je okres Nový Jičín, a tam jsou taky dva osobáky, všechno je to naštěstí bez zranění, takže pravděpodobně jenom plechy.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat

0: Prostě radost. U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Avicii a samozřejmě taky Black Eyed Peas. Tohle to byl úvod do další hodiny Rychlé roty s Markem a Mikaelou.
1: No dneska to sype pořádně ty hity. Je vidět, že máme Dance Beats for Love.
0: Jasně.
1: V této hodince si dáme rozhovor a vy budete mít potom možnost vyhrát lístky na tento úžasný festival, který už je vlastně za necelé dva týdny.
0: Dvakrát jeden lístek. Nebudeme dávat jeden, dva lístky jednomu člověkovi, ale ano. Dáme prostě dvou lidem po jednom lístku.
1: Tak, jest. Buďte ready.
0: Abyste to neměli tak jednoduché.
1: Ne.
0: A nebudete to mít jednoduché.
1: A nebudete, bo vy víte, že my jsme zákeřňáci.
0: My jdem pomaličku skládat telefon a ladit a volat pomaličku Kamilovi. Tak těšte se.

0: Jdeme soutěžit?
1: No to si řeši, že jdeme soutěžit.
0: Jdeme soutěžit?
1: Jdeme soutěžit.
0: Tak pojďme soutěžit.
1: Milí drazí, jak jsme vám slibovali, tak právě je to. Tady vy budete moct vyhrát dva lístky navíc for love, respektive jeden člověk, jeden lístek, druhý člověk, druhý lístek. Rozumíme si, jo? To už jsme říkali, to jsme zmiňovali a je to právě teď. Aby to nebylo jednoduché, neměli jste to zadarmo a vy víte, že my jsme zákeřňáci, tak prosím vás, nevolejte nám, je to úplně zbytečné, už nám tady zvoní telefony. My to nebudeme zvedat. My od vás potřebujeme hlasovku.
0: Hlasovku a nic jiného než hlasovku.
1: Mikaela
0: má obrovský hit Ostravo. Já jsem říkal, že by bylo dobré, kdybyste si ho naposlouchali, protože my po vás budeme chtít, víte, co po vás budeme chtít?
1: My po vás chceme, abyste nám zaspívali refrén
0: téhleté písničky. Dobře si to naposlouchejte, máte na to čas zhruba 15 minut a pak to celé uzavřem a rozseknem a dále se budeme snažit dovolat Kamilovi Rudolfovi, hlavnímu bossy Beats for Love, jo? Tak jenom, abyste věděli, o kterou písničku jde, tak úryvek.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day,
1: every day. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

0: Glitterball, tohle to nebyl nikdo jiný než Sigma společně s Elou Henderson a nám se to podařilo. My jsme se dovolali hlavnímu šéfovi, který má na starosti a na svědomí celé Beats for Love, Kamil Rudolf. Hezké odpoledne přejeme do éteru.
1: Taky přeju hezké odpoledne.
2: My jsme velmi šťastní, že se nám to nakonec povedlo, protože máme spoustu otázek. A hnedka ta první na úvod, Kamile, je, co je to Love ID? Já to nevím.
1: To je škoda, takže to musím teda vyčinit našemu marketingu, protože to ještě nevíte. Je to nový vstup vlastně do světa Beats for Love. Letos máme nový ticketingový systém, protože v minulosti jsme měli, nebo vůbec se mi nelíbila ta historie, která panuje kolem prodeje falešných lístků, falšování, přenášení pásek a tak dále a tak dále. To znamená, máme nový systém, kdy si každý návštěvník založí Love ID, pak si může koupit vstupenku nebo výstupenek, tu vstupenku může libovolně přeposlat, může s ní jako dělat, co chce, ale když ji třeba někomu přepošle, tak jemu v jeho prostředí, v jeho jako přihlašovacím jméně už zmizí. To znamená, jako, že nebude docházet k tomu, k čemu třeba, myslím si, že rekord v loňském roce byla 102krát na černo přeprodaná jedna vstupenka, takže 101 lidí se nedostalo a jeden člověk se dostal. Takže to začalo nabírat jako docela špatných rozměrů, ta hysterie kolem těch vstupenek. To znamená, každý si prostě koupí vstupenku, musí ji přeposlat, pak od nějaké doby, tuším, že to bude pátek 26., kdy začíná páskování v Karolině, tak si už může zobrazit QR kód a poté, co už si zobrazí a vygeneruje svůj QR kód sám dobrovolně, tak už ta vstupenka přeposlat ani přeprodat nejde, už je vázaná přímo k jeho Love ID. No a pak přijde s tady tímhle QR kódem prostě normálně na vstup, dostane pásek na ruku, my ho vyfotíme, vlastně ty údaje jsou propojeny s tou páskou, aby se ty pásky nemohly přenášet a podobně. A pak už chodí jenom na festival tam a zpátky, jak chce, ale vždycky musí mít jako na ruce tu pásku, kde jsou ty jeho údaje o tom obličeji, vlastně ty biometrické údaje.
0: Wow. Jestli se nepletu, tak vlastně
1: je to něco, co třeba lidé znají, je to něco, co lidé znají třeba ze sjezdovek, jo, tak tenhle systém běžně tady funguje u nás na sjezdovkách.
2: To je hodně hustý. Já bych jenom, Kamile, se zastala vašeho marketingového týmu, protože já jsem jenom pankáč, ještě jsem si to nenačetla. Ale já myslím, že naši posluchači o tom mají velký přehled.
0: Já si myslím, že základem Love ID je vlastně e-mailová adresa, je to tak?
1: Přesně tak.
0: No, tak to je super. A mám tady další otázku, kdy se hodně lidí ptá, co lze vnést do areálu. Jestli třeba nějakou láhev vody nebo něco, nebo co se dá vnést do areálu?
1: Žádné tekutiny se vnášet nesmí, my tam máme dostatek nějakých korítek, samozřejmě dostatek vody a samozřejmě nápojů na prodej, nesmí se vnášet ani jídlo, ani pití, samozřejmě žádné zbraně, deštníky, jo, takové ty klasické věci, které lidé znají vlastně ze všech festivalů nebo i třeba velkých koncertů a kulturních akcí. Jo. Voňavka je tam do nějakého objemu, myslím si, že povolená. Jo, teď asi bych kecal, máme to všechno v nějakém praktickém infu na našich stránkách, takže holky si můžou vzít voňavečku, ale malou. Všechno je to z důvodu jakoby bezpečnosti. Jako, no, tohle.
2: Vlastně. Jaké jsou ještě další novinky, o kterých by naši posluchači měli vědět oproti minulému ročníku?
1: Samozřejmě je to Love ID. Je to program, ten je nejšilenější jako v historii, ten je opravdu, letos se to opravdu povedlo, třeba letos nastal program asi o 25 milionů víc než loni, takže je opravdu úžasný. Budeme dále rozvíjet Beats for Love Universe, budou se moci těšit zase nové performery, nové zážitky, nové audiovizuální show. Myslím si, že areál taky dostane jako pěkné změny, budeme mít úplně novou Love Stage, jako každý rok, jo, to si vždycky necháváme jako překvapení, bude tam spousta doprovodného programu, třeba Red Bull v pátek přiveze do České republiky premiérově svoji jednu show sportovní, taky nechceme prozrazovat ještě, co to bude. Jo, zatím se nám to daří utajit, takže chceme, aby byli naši návštěvníci překvapení od začátku až do konce, překvapování. A samozřejmě máme i v rámci Beats for Love Special, bude na festivalu spoustu unikátních zážitků, které jinde vlastně na světě ani nezažijete. Bude u nás festivalová premiéra KTB a Miss Dynamite, dvou zpěvaček taneční hudby, drum and bassových, které poprvé v historii spolu vystoupí na jednom pódiu, takže světová premiéra, budeme mít spoustu věcí, jako jediný nebo jedni z mála, třeba Andromedic, drum and bassový DJ, tady předvede svůj jako premiérově svoji speciální audiovizuální show, která bude mít u nás premiéru a za celý rok bude jenom u nás a na Tomorrowlandu. A spousta dalších. Budeme mít českou premiéru For the Kind, což je nové uskupení hardstyleové a Deep Dish přivezu speciální technoset a bude to spousta novinek, spousta překvapení a my už se strašně těšíme.
2: No já už se taky strašně těším. Já se těším teda vždycky, ale teď se těším ještě o to víc. Já už tam úplně sem myslím na tom festivalu. Kamil, my vám moc krát děkujeme za ten váš čas, protože víme, že je velmi vzácný a děkujeme za to všechno, co vlastně děláte pro Beats for Love.
0: Děkujeme taky za lístky.
1: 26. jdu k vám, myslím dokonce na rozhovor.
2: A k nám na odpoledne nebo na ráno? Na vidíte, odpoledne. To je dobré vědět.
1: Jo, 26.8 mám to napsáno, že mám jít k vám, takže...
2: Ráno, tak to se nepotkáme, tak jsme se aspoň slyšeli, no.
0: Hele, díky ještě jednou za ten váš čas, díky moc za ty lístky, které jste nám dali do soutěží, jako tuším jedinému rádiu v České republice, mějte se fajn.
1: Super, dobře.
0: Naschledanou.
2: Krásné odpoledne.
1: Mějte se.
0: No a my musíme ještě říct, že máme tady těch hlasovek docela málo a vedou chlapy, jo? Tak zkuste holky taky něco naspívat. Vůbec se toho nebojte, protože fakt chceme slyšet refrén Ostravy od Mikaely.
2: Prosím vás, abych neřekla, že jich je málo. Jako fakt jsou kvalitní muži. Jako klobouk mu, anebo respektive moje kšiltovka dolů.
0: Hele, super. Dobře, klobouk dolů, kšiltovka dolů. Dáme ještě 3 tracky a pak to celé vyhodnotíme, jo?
3: Posloucháš Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: To byl můj nápad, já jsem zlá. Já to házím na sebe.
1: Ale tak jako nejsi zlá, prostě jsme to tak vymysleli, tak jsme to tak vymysleli.
0: Dívejte se, jako lístek na Beach for Love, to není jen tak. Je to drahá věc, téměř vyprodaná věc, že jo, a prostě nemůže být zadarmo. Dobře jste se s tím ale poprali.
1: Poprali,
0: jako a fakt akorát, luxusně.
1: Akorát mě udivuje jedna věc, jo, to je vlastně čistě ženská věc, to je dívčí písnička a nám tady ty hlasovky posílali skoro sami chlapi, jenom jedna holka, jo.
0: Jo, no, to je úplná halus.
1: Tak jdeme na výherce.
0: Jdeme na výherce. Podívejte se, my nemůžeme pustit úplně všechny, protože toho přišla úplná hromada. To bychom vlastně konečné vysílání už nedělali nic jiného, než poslouchali hlasovky. Hlasovky. Ale dáme si ty dva finalisty.
1: Dobře, takže první je posluchač Jirka. Máš tam koncové číslo telefonu?
0: Mám tam koncové číslo, je to 069.
1: Dobrý, tak Jirko.
2: Pozdravě, srdce v rytmu regedie. Není to sen, není to utopie. Kulturné stage, má to dobrý vibe. Sky v uličkách, já zadržím v ruce mic. Celou noc jenom nějaké melodie. Skolču United, no, po historie. Mám Sako, Manhattori a Mikaela. Občas Jesus, to je víc, než by jsem chtěla. Travo, v rytmu reggae, pojď se ho upát. Očíky nestačí, musíš se tím koukat. Ostrava,
0: vypůjde,
2: jenom chvilku
0: to víc. Je odvaha. Stačí,
2: ne?
0: My chtěli jenom refrén a ty jsi to dál úplně skoro celé. Takže první potlesk. Hele, Jiříku, gratulujeme ti. A druhý, to byl, počkej,
1: Tomáš,
0: koncové číslo 394.
1: Pouštíme hlasovku.
3: Jo, mám to. Ostravo, v rytmu reggae se pojď houpat, oči ti nestačí, musíš se srdcem koukat. Ostravo, v rytmu reggae se pojď mít, nech věci plout, chtěj jenom chvilku být. Ostravo, tak snad to nějak to bylo.
0: Jaké má krásné vibráto, si ho pozvu potom na stage asi, až to budeme zpívat. Hele, všem moc děkujeme a gratulujeme výhercům, protože ty lístky na Beach for Love jsou vaše. Tomáš a Jirka, to jsou oni.
1: Tak gratulujem.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Rychlá rota!

0: Doprava.
1: 16 hodin a 1 minuta, hezké odpoledne, mrkneme opět a zase na dopravu. D1, 355. kilometr ve směru na Polsko. Je to zhruba na úrovni nádraží Svinova, dejte si tam pozor. Dopravní nehoda osobáku s nákladňákem, naštěstí je to bez zranění a projíždějte velmi, ale velmi opatrně.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale rostomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativní

0: kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Moving to the Sun. Tohle je asi největší taneční pecka současnosti.
1: Jugl. Za mě úplná šlapanice. Výborné, výborné.
0: Email, Angel a Ultra na té. Ještě 3 sekundy. No, tak jsme rozdali volné lístky na Beats for Love, to znamená, že dneska máme pátek, což byl první den z Beats for Love a můžeme prozradit, že bude ještě jeden pátek.
1: Mělo by to tak být.
0: A teď mě dobře poslouchejte. Buď Mikaela musí složit, napsat a natočit videoklip k nové písničce, abychom mohli zpívat, nebo ne my, ale vy příští pátek, anebo budeme muset vymyslet nějakou další zákeřnou otázku.
1: Hele, to jako fakt nevím, jestli úplně stihnu, jo? Jakože je pravda, že mám připravené 2 nové songy na Beats for Love.
0: Musíš si sednout na toaletu a psát.
1: Tak já už nepřijdu, ale do Beats for Love, jo. V této hodince, ať to nezakecáme, jasně, budeme volat, ale a vyhlašovat finalistů.
0: Jasně, pravda
1: nebo lež. Na to jsme nezapomněli.
0: Budeme losovat hlavně a musíme to dát na sítě. No a pak samozřejmě té dotyčné osobě budeme volat. A když to nezvedne, tak si to necháme, co? Ne?
1: No tak, jako klidně, proč ne? Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM. Miss Worldwide. With the iconic.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když chceš.

0: Rychlá rota na Fresh Radio a taky Dance Beats for Love. Rozdali jsme lístečky a ještě vám můžeme říct, koho třeba můžete osobně vidět na stage.
1: No vy už dneska si můžete poslechnout páteční Friday Mix, abyste se naposlouchali Calvina Harrise, protože Lumír Moškovský má 2hodinovku.
0: No.
1: Ne?
0: Čistě a jenom čistě. Calvin Harris.
1: Ano,
0: jako jo.
1: Ano.
0: Takže jdeme na ty top headlinery. Teda ve středu říkali jsme, úplně poslední vystoupí Calvin Harris. Je to jeden z nejúspěšnějších DJů a producentů na světě. Jeho skladby pravidelně sbírali miliardy přehrání. On stal strašnou raketu. A kdybyste se ptali, proč vystoupí ve středu a ne o víkendu, tak on chtěl za víkend ještě dvojnásobek toho, co si vezme za tu středu.
1: Taková
0: prostě
1: realita.
0: Jako klasika, jasně. Ve čtvrtek Marshmallow a taky Rehab, v pátek Dimitri Vegas a v sobotu Alesso a Charlotte David. No, já myslím, že jsme zapomněli na jedno jméno. Kdo vystoupí na Zion Stage v sobotu?
1: Mikaela. Proto jste ji dneska museli zaspívat, chápejte, jo?
0: Přesně, Celokočo United. Tak kdo tam půjde, tak věřte, že určitě nebude nuda.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Rychlá rota.
5: Aneb dva, co nezastavíš.
6: Rychlá rota.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Halo.
1: Ahoj.
0: No halo, no dovolali jsme se. Tady Mareka Michaela, krásné odpoledne. A tady je Fresh Radio. A ty už asi tušíš, proč ti voláme.
1: Jo, tuším.
0: Takže, proč? Víš, co vyhráváš?
1: No, voucher do Forum Nova Karolina.
2: Výborně, přesně tak.
0: Hele, 2000 korun na útratu na cokoliv, na co si tam vzpomeneš. Takže my ti, Lukáši, velmi gratulujeme.
2: A ten voucher dostaneš tak, že přijdeš na informace a zahlasíš se o něho? Říkám to dobře?
0: Jo.
2: Co je?
0: Ne, je to takhle v pořádku, no, jak tak, to říkáš. Takže, Luky, užij si to moc. Hele, a to je vlastně od nás všechno. No, mi krásný víkend.
1: Děkuji, vy taky.
2: Měj se, ahoj.
0: Tak čau.
1: Taky čau, ahoj.
3: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali

0: více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantech a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší flowerfactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Další skvělá muzika při dnešním pátku. Rychlá rota v plném proudu, nebo já bych řekl už jakože končícího.
1: V plném proudu na odchodu bych to řekla. Je tak jako je pátek. No.
0: No jasně, jasně. Ještě, ale určitě si dáme ještě dopravu. Já mám takový jeden vtip, jestli můžu teda při pátku.
1: Jo, prosím, to mě chybělo dneska.
0: Zkusíme, jo. Přijde do školy nová učitelka biologie a začne probírat s puberťáky rozmnožování. Aby odlehčila situaci, tak se zeptá, kdo si myslíte, že má vaše narození na svědomí čáp? Přihlásí se jedna holka a říká já. A třída se rozesměje a učitelka říká, jsi si tím jistá? Ano, věřím tomu. Opět propukne bouřlivý smích ve třídě. Tohle tady nevyřešíme. Požádej maminku, ať za mnou zítra přijde do kabinetu. No a tak druhý den do kabinetu přijde žena a povídá, dobrý den, já jsem Čápová. Dcera mi říkala, že se mnou chcete o něčem mluvit.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10, sobota 20. června, Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
10: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
12: All day, every day.

0: Za chviličku 17. hodina, mrkneme tedy společně na dopravu. Máme tady dvě aktuální dopravní nehody a obě dvě jsou v Havířově. Ta první je na ulici Těšínská, je to kousíček před Bludovicema a dva osobáci v sobě, projíždíte opatrně. No a druhá je v ulici Orlovská, taky dva osobáci v sobě. No, to je všechno.
1: Nemilé připátku, doufáme, že už to nic horšího nebude. Teďka už Friday Mix s Lumínem Mořkovským a Kelvinem Harrisem, dali se to tak říct, dvouhodinovka. A Party DJ Patrick Diamond, Spinning Session, Prismatic. Na tohle všechno se můžete ještě těšit. A my dva zase v pondělí.
0: Nádherný víkend přejeme. Mějte
1: Ahoj.
0: Se fajnově. Čau.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Shorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Kulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
7: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu.

0: výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku.
6: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz. It's Friday then.

1. července ve 23 hodin a 30 minut vystoupí na hlavní stage festivalu Beats for Love. Já se nebojím říci legenda taneční hudby Mr. Calvin Harris. Dnes si připomeneme příběh tohoto možná nejúspěšnějšího DJe a producenta a skladatele této planety. Adama Richarda Wellse, aka Calvin Harris. Ano, drazí frešáci, ještě než začal vyprodávat festivaly a vydělávat miliony dolarů, tvořil muziku doma. A to na obyčejném počítači a dokonce ji sdílel prostřednictvím sítě MySpace. To už je opravdu pravěk. Tak jdeme na to, tohle je frešácký Friday Mix.

tradiční hudbě v roce 2007. A to díky vydání singlu Acceptable in the 80s, který naprosto vzdává hold takové té kulovrátkové disco hudbě 80. let.

crusade. At least I did in my way. Lie way too faced. But in my heart, I understand. Mý drazí pražáci, jsme v roce 2016, čili před 10 lety vznikl ten hit. You

0: Calvinovaný suby. Jeden z největších hvězd letošního Beats for Love. Hrajeme si jeho největší hity, abychom se naladili na 1. července. Těšíte se? OK, za chvilinku jsme zpátky.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí. Jde k nám.
8: Jo, už to skoro mám.
7: Ty seš ale

0: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
1: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. It's Friday then.

Rok 2018 přináší Calvinu Harrisovi další obrovský úspěch. Tady je mega hit nazvaný One Kiss, který nahrál s britskou zpěvačkou, jejíž jméno je Dua Lipa. Single ovládá evropské hitparády a zdává se jednou z nejúspěšnějších tanečních skladeb vůbec. Ano, po 10 letech na vrcholu je Calvin Harris prostě absolutně nejlepší.

některé, které nejsou tak úplně známy, jako třeba single Pray to God, který nahrál s americkou partičkou Haim, a to v roce 2014. Výborná věc, která se tak úplně nechytla, přesto si dovolím navídnout v dnešním setu v rámci Best of Calvin Harris

spolupracemi s mnohými slavnými zpěváky, zpěvačkami i kapelami. Tohle byly Američtí Hejma, nahrávka Pray to God.

takové nádherné pobívky, ale taky tomu umí pořádně dát na zemek. Tahle skladba už je starší, data je z roku 2014 a jmenovala se Cuba. Totální EDM-ko, které vytřepávalo nohavice po mnoho let na mnoha parketech.

Regenerator. Messi od tohle nicknameu za chvilku dáme ještě jednu pecku, ale teď už. Teď už Calvin Harris podruhé společně s Ragged Bone Manem. Velký hit.

To mnoho DJů na světě nedokáže. Calvin Harris je jedním z těch, který to umí, kteří mají tu sílu, tu motivaci a hlavně tu úžasnou vlastnost fantazie stvořit geniální hit.

Mariano Hausík jak vystřížený z počátku tisíciletí. Jazzy a Calvin Harris a single Satisfied.

Čermákem u nás v Ostravě 1. července. Tohle je speciálka 2 hodiny o Calvinu Harrisovi a jeho největší hitech. Tady je jeden z těch aktuálních. Jmenuje se Ocean.

ať už Kelvin Harris hraje klubový hauřík, nebo třeba festivalové hymny, nebo třeba bletí takové pohodové tracky, tak musím říct, že stále pořád bude a je jednou z nejvlivnějších osobností taneční hudby 21. století. A víte co? Jsem přesvědčen o tom, že jeho příběh zdaleka nekončí, protože je tak někde, já nevím,

0: Kraiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
12: Kontaktujte pulari.cz.

0: party pupils, and that is going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in, and we'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, you guys, turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's
1: right. Spinning Sessions.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
10: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června. Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
11: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
12: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
14: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
15: Vteřinku, jenom něco pošlu.
16: On chodí, jde k nám.
15: Jo, jo, už to skoro mám.
16: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
15: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
17: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
18: New era.

so we ready to get down.

Let's get high. I'll make you wanna roll. Touch the sky.

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Ahoj Ostravo, zdraví tě Buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladu, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci afterparty s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: životy short. Proto ho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hadí kolem, žádný nový bros. Stačí mi to čus a čusy v kapse sos.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Ahoj Ostravo, zdraví tě buddy z Greatu. Už v sobotu 20. června naše boxerská organizace pořádá jubilejní 10. gala večer charitativního boxu pod Vysokou pecí v Dolních Vítkovicích, na kterém nesmíš chybět. Od 16 hodin vypuknou zápasy roku v Ostravě. Strakoš versus Dené, Šorn versus Hladun, Pekárek versus Polakovič, trojnásobný šampion Martin Prázdný v obhajobě pásu proti Bažovi a taky duel Hartmann versus Kumenha. Uvidíš i specialitu večera, zápas bez rukavic mezi Derkáčem a Tulhánkem a spoustu dalších superfightů. Po akci After Party s hlavním protagonistou legendární party Dirty Dancing DJem Pítem. Great 10. Sobota 20. června Dolní Vítkovice. Nesmíš chybět.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.